Malše, Úpa, Ohředie, Kamenice, Malelabe, Střednilabe, Velkelabe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Horná, Dnilec, Beronka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka,

0: Jednoho dne jsme se s Jirkou Krampolem sešli v kavárně Slávy u stejného stolku, kde jsem před lety sedával a psával s Jiřím Grossmanem. Vyndali jsme bloky a tušky, abychom pokračovali v započatém díle. S Jiřím Krampolem navazuji na humor, který jsem v Semaforu dělával nejraději. Na humor, který jsem tam dělával společně s Jirkou Grossmanem. A tak nám dnes dovolte, abychom vám předvedli výsledky svých slohových hodin v kavárně Slávy. Začneme snad dialogem, který díky porůznu natočeným magnetofonovým páskům se rozšířil do mnohých domácností v Československu. Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
1: Já jmenuji se Suryo Mario Martinez Cures Ferdinandu a jest mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto. Aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovažit k vám do Československa.
0: Máš nějakého koníčka?
1: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Robsy Sama. Kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrásného okolí Ústí nad Labem a Lovosic. Kde mě moc líbí se. Poněvadž u nás doma na Honolulu. Udělá sobka jednou za 100 roku bumbac. A trošku si divého čmoudíku a pár eskárek valí se z vulkánu ven. A my celá vesnička stěhujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás v překrasném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmoudíky. Jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
0: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
1: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán.

0: liberovou rekreaci do Krkonoš.
1: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
0: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo v pod Krkonoších.
1: Co nejvíce ti tam líbilo?
0: Krojovaná jídla.
1: Myslíš asi krajová jídla, ne?
0: Ano, ano. Krojovaná jídla.
1: Která ti chutnala?
0: Kulajda a guláš z kůrovce.
1: Guláš z kůrovce? Proč zrovna guláš z kůrovce?
0: Poněvadž mohli jsem si kdykoliv dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
1: A co s nich?
0: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
1: Ne, já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
0: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. A proto jsem jej nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem jej svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na Honolulu. Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
1: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
0: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
1: A kterou větu jsi uměl nejdřív?
0: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ti cestu rojem. Mám bony.
1: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych chtěl slovo jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
0: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
1: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu netak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
0: Já, když byl jsem malinký, a moje mámuša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě. Jedna, dvě, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
1: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak. Jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
0: Ano, ano. Mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Mňam, mňam. Poněvadž u nás doma na Honolulu jsem nazýván čahounem. Protože měřím 142,5 cm. A jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou malou sympatickou postavičku.
1: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
0: Ty bejku.
1: Děkuji.

jméno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: dětem z okolí.
1: V Laponsku žil několik týdnů. Mám tam i mnoho kamarádů, přátel, to teďka si píšem. Jeden z nich je Erky, civilizovaný, kdysi, když jsem se s ním seznámil, tak to byl student. Přesně ten kamarád, jaký já v cizině potřebuju. Člověk, který ví, že není třeba mě vodit po muzeích a galeriích a památkách, že si to najdu sám, že potřebuju takový, jo, prostě laponskou svatbu, laponské jídlo, laponskou školu, třeba sobí spřežení, že jsem mohl sám řídit a tak. Já jsem uměl nějaký laponský slovíčka, už a i zvyky jsem znal. On byl vždycky tak šťastný, když jsem něco jako řekl laponskýho, nebo že jsem něco věděl, on byl jak dítě. A já už potom ve své nadutosti jsem si ani neuměl představit, že bych snad něco nevěděl, tak jsem mi často předstíral, že něco vím a nevěděl jsem nic samozřejmě. A on mi jednou tak nadšeně říká, Petšu, to bylo jako Petře, Petšu, chceš vidět na papíry? Já jsem mu řekl, no samozřejmě, věděl jsem kulovi, co to je. A řekl jsem, na papíry, kdo by nechtěl vidět na papíry? Když jsem přemýšlel, co to bude. Strašně rychle mi ty oči jako lítaly, jsem si říkal, buď něco vytáhne z kapsy,

No já tam teda stál jako úplnej kreteň. A on mi ještě říká, tohle je na papír. A ukázal na zem. Já jsem řekl, úžasný. No to je něco fantastického. Tak tohle je na papíry. Teď mě to v té hlavě šrotovalo, mě nic nenapadalo. A on dojatej říká, Petřu, málo tvých krajanů, málo lidí na celém světě se může pochlubit, že viděli na papíry. Já jsem říkal, to mě povídej, hele, to mě povídej. To já až budu vyprávět doma, tohle mě nikdo nebude věřit. Na papíry. Úžasný, já jsem tam stál, byste mě viděli v té pláni úplně sám, široko daleko je mi dva. A na papír. Teď mrzlo, příšerně mrzlo. On mě do toho říká, Peču, jestli chceš, můžem být tady, jak dlouho chceš. Já jsem říkal, prosím, prosím, ještě chvilku. Abych si to užil, to víš, na papíry. Nemám každý den. Až jsem úplně omrz, ale tak, že jsem měl omrzlý nohy, červený nos, rampouchy tady všude, tak mě zase vlekl zpátky na silnici, tam jsme čekali, pak nás vzal autobus domů. Neřekl mi, já jsem se už nezeptal. Viděl jsem na papíry, neměl jsem šajnu, co to je. Jel jsem domů, když jsem to vyprávěl, až po letech, představte si to, až po letech, jsem jednou otevřel přírodovědecký časopis a najednou jsem pochopil, co je to na papíry. Představte si to. To je severní polární kruh. Samozřejmě v létě tam je fura stánku, turistů, všichni se tam fotějí, to je nádherný poutní místo. Samozřejmě v zimě tam přijede akorát vůl z Prahy.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Porta slaví letos 60 let. O její historii i současnosti si budeme 23. června povídat s Jirkou Vondráčkem.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

správce Passer. Šafář Nikles miloval velice správce Passera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě Utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Passer 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské, že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo, jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebemíň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Veď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralej jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma. Ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář spil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, sasi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle nad hlavami obou vznášel se kriminál. Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud. Okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv.

První svědek byl hostinský tisk. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pámbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady pan správce Paser, pane tisko? Hospodský tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele, milost pane, slavný soude, pan správce byl tenkrát veselej. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát požralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselej. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselej, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Zmenu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nepoučí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

je ještě zavřený, to nevadí, mám klíč. A noc už má na kahánku, takže musím.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka.

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a cítí, že jaro nedělá.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country
2: Rádio. Na konci světa. Folk Team na konci světa. Zbýví.

0: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
1: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
2: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

šandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

slavíčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ujediněle se mohou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 35 stupňů Celsia.
2: Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou.
0: Kde vlastně jsou?
3: V Yokohamě, v přístavu.
0: Ty staré lásky.
3: Kde noc vládne tmou.
0: Vedle za kopcem?
3: Loučil se tam námořník.
0: Nebo na konci světa?
3: Se svou dívkou.
0: Neztrácejte naději.
3: Ale do

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie ve spolupráci s celní správou obvinila 15 lidí v rozsáhlé kauze nelegálního hazardu. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina od roku 2022 provozovala po celé republice více než 200 nepovolených výherních automatů. Další desítky měla připravené ve skladech. Kriminalisté prověřují i milionové výnosy z trestné činnosti nebo možné investice do nemovitostí v Chorvatsku. V Karlových Varech začala výroba křišťálových globů, tedy hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000. V Mladé Boleslavi nepoteče voda. Bližší informace má pro nás Luboš Dvořák.
2: Odstávka teplé vody v Mladé Boleslavi je plánována na 10 dní od 20. července. Hlavním důvodem jsou stavební práce související s přestavbou třídy Václava Klementa. Součástí této rozsáhlé akce je přeložka a oprava části horkovodního vedení. První práce už byly zahájeny distribuční firmou v ulici U stadionu. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Teď trocha historie s Luďkem Savanou Urbánkem.
3: Městské slavnosti v Koryčanech připomenou v sobotu 3 výročí spjatá s rodinou Tonetů, která v 19. století stála u světového zrodu ohýbaného nábytku. Na letošek připadá 230 let od narození nábytkáře Michaela Toneta, 170 let od příchodu Tonetů z Vídně do Koryčan a založení zdejší továrny a 130 let od výstavby reprezentativní Tonetovy vily. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. V 83. minutě ale soupeř srovnal. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Já volám na shledanou, ano, tak to bylo téma textu v předcházející písni v podání Babiho Rivoli. Tak já rozhodně na shledanou nevolám, já volám dobré ráno, posloucháte Country Radio. A to 19. června v pátek, kdy svátek slaví Leoš. Na shledanou si pravděpodobně řekneme úderem 10., kdy na moderátorskou židli usedne kolega Milan Šmit, ale do té doby máme ještě spoustu času na povídání, na báječnou muziku. Tak ať se vám dobře poslouchá, vám přeje v tuto chvíli Vláďa Vlach a věřte, že i v této hodině bude samozřejmě spoustu muziky, na kterou se bez pochyby těšíte. Brooks & Dunn v nejbližších chvílích, Mamma Mia, no a třeba kapela Olympic. Také si trošku přiblížíme, jaké nás dnes čeká počasí. No podle všeho to nebude žádná velká sláva, zvláště pro ty z nás, kteří nemáme rádi příliš velká tepla. 35 bude atakována právě toho dnešního dne, ale jaké teploty jsou po ránu, řekneme si za chviličku. Tak ještě jednou krásné dobré ráno a nerušený poslech. Hezký den.

0: Legendární kapela Olympic, legendární píseň Pták Rosomák. Apropo, jenom pro pořádek, vyšla na singlu už v roce 1967 a prostě tahle ta písnička, tahle kapela v žádném případě nestárne. Je to taková stálice na hudebním nebi. No a stálice, to je také D1. My se podíváme na dopravu. Tady začínají trošku problémy. Prodlužuje se kolona směrem do Brna z Prahy. Hlavně se to týká kamionů, které popojíždějí již od 178. kilometru. Jinak docela radostná zpráva, jinak většina tahů je v tuto chvíli na území České republiky bez větších problémů, tedy v kolik? V 6 hodin a 14 minut. No a ještě počasí, když se tak tady dívám na České republiky, tak musím zkonstatovat, že předzvěst té 35, která opravdu na mnoha místech evidentně bude lámat rekordy, je zcela nabíledni, protože už teď v tomto časovém údaji jsou teploty povenku v rozmezí od nějakých 15 do 17 stupňů Celsia. No tak v skutku se máme na co těšit, zvláště ti z vás, kterým příliš velká teplota nevadí. Vy ostatní se můžete těšit třeba na Pavla Bobka, je víc všedních dnů než svátku, nejbližší hudební nabídka, pak si to počasí vemem pěkně podrobně. Krásné ráno vám přeje Vláďa Vlach, posloucháte Country Radio.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ním. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Ano, tak pojďme se na to počasí, které jsem avizoval před malinkou chvilinkou, jen tak okrajově podívat trošičku přesněji. A začínáme sluníčkem, které na nás dnes bude svítit jako hrom, a to od 4. hodiny 50. minuty ranní až do 21. a 12. minuty večerní. Tak máme se v skutku na co těšit. Teploty teď po ránu kolem 17. No a přes den, o tom už jsem hovořil, budou v rozmezí od 30 do 35 stupňů Celsia. Překonají rekordní teploty v Klementinu, které byly naměřeny dnešního dne. No tak uvidíme, nejchladněji bylo v roce 1985 7,3 stupně Celsia, tak to ani omylem, ale pozor, 36,8 stupňů Celsia pro změnu v roce 2022. No tak uvidíme, možná nás trošku překvapí ty teploty, že by ještě někam vystoupaly. Ne, nechci být špatným prorokem. K tomu mají být tedy tropy na horách, možnost přehánět a bouřek. V sobotu teploty 31 až 36, v neděli, abychom byli úplně přesní, 29 až 34, tak tady nám, a teď nechci být cynický, malinko ty teploty oproti těmto dvou dnům klesnou. Jak to vypadá s pranostikami na dnešní den? 19. červen, ano, několik jich tady máme, tak snad jedna za všechny. Svatí garvázy a protázy po loukách kopce se na rozhází. Tolik informace o počasí, teď si dáme jukebox podání Věry Martinové. Tak ještě jednou krásné dobré ráno. Čas 6 hodin, 19 minut na Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme společně podívat za dopravou, a to v 6 hodin 26 minut. Jak to vypadá na kolejích? Plzeň, Klatovy, Úpořiny, Radejčín nebo také Praha, Bubny, Praha, Masarykovo nádraží. To jsou výluky, se kterými se potkáme nejenom dnes, ale v průběhu nadcházejícího víkendu. Mnohé z nich budou o něco delší. Co nám nabízí silnice? Brno, konkrétně Brno střed, tady se havarovalo v ulici Plotní. Další dopravní nehoda je hlášena ze Vsetína z ulice Jasenice. Jinak veškeré hlavní tahy by měly být aktuálně celkem v pohodě, průjezdné až na tu D1, která samozřejmě vede z Prahy do Brna. Tady už se přibržďuje, alespoň co se týká kamionů, na 178. kilometru. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chviličku počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. No a po půl se podíváme na nějakou muziku a také si přiblížíme dnešní oslavence. V kalendáři je jméno Leoš. Tak ať se dobře daří.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj,

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahy před vysokými teplotami pro celé Česko. Platí od dnešního dopoledne do odvolání. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že by se situace zlepšovala. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Náměstí Svatopluka Čecha v pražských Vršovicích bude vypadat jinak, než vypadá dnes. Vedení Prahy 10 už vybralo vítězný projekt. Podle návrhu by tam mělo být víc zeleně, stromů a vodních prvků.
2: To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Ojedinělé se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Láska, mír a bezpečí zaznívalo v předcházející písni Valdemara Matušky v písni Eldorado a my věříme, že všechny tyhle atributy v ten dnešní den najdou i dnešní oslavenci. Takže věříme, že Leoš, který dnes má důvod k oslavě, své Eldorado určitě najde, pakliže už ho dávno nenašel. Leoš je křestní jméno řeckého původu, jedná se o zkrácenou jména Leopold nebo Leonard. Můžeme jim také říkat Leon, Leonek, Leošek a spoustu jiných krásných zdrobnělin přináší tohleto jméno. V České republice máme necelých 6 tisíc Leošů a Leošku. V kalendáři máme další jméno, tím je Ruslan. Toto jméno má slovanský původ a je populární zejména v rusky mluvících zemích. Význam jména se často spojuje s hrdinskými a silnými postavami. Zdrobněliny, Ruslánek, Rusek nebo také Ruslek. V České republice jich nemáme tolik jako Leošů, máme jich zhruba 60. Pokud nás nějaký Ruslan poslouchá, tak přejeme všechno nejlepší. V církevním kalendáři máme Jana Nepomuka Neumana, no a na Slovensku tam slaví Alfred. A abychom byli úplně přesní, tak si řekněme, že dnes, 19. června, je Den rovnosti mužů a žen. Tolik tedy informace z kalendáře, informace, co se týkají muziky, to už je téma pro kapelu Creedence Clearwater Revival. A to všechno v 6 hodin 38 minut. Za chviličku vyrazíme na silnice a ještě si ťukneme to dnešní počasí.

Ano, vemte si po případě i galit to, kdyby kránu přišel déšť. Zpívalo se v předcházející písni Bratrů nedvěru. Tak já si myslím stran počasí, že ten igelit asi dnes určitě potřebovat nebudete. Možná nějaký deštník, tedy ne kvůli kapkám, které by se nám s radostí měly nebo mohly snášet z nebe, ale třeba kvůli tomu, abyste trošku byli ve stínu, protože dnes ty teploty budou atakovat 35, ale v tuto chvíli po ránu máme na většině území České republiky 17 stupňů. Už teď vidíme stramáta sluníčka, která nás budou provázet celým dnešním dnem, jak už jsem dnes říkal, do 21. hodiny a 12. minuty. Tolik tedy počasí, silnice D1, tady je to taková ta klasika, nákladní vozy, kamiony, tady se nám kolona rozjíždí nebo popojíždí od 178. kilometru. No a v Praze nám housne provoz, to je další klasika, ku příkladu mimo jiné na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most, tady se stojí již před Lanovým mostem, tak to je docela vzdálenost. No nic, ať je to jak chce, tak vám přejeme šťastnou cestu, přežijte ta dnešní vedra a my si dáme muziku. Asonance nás čeká, skupina, která dnes jako má důvod k oslavě nebo v těchto letech, protože představte si, že slaví už 50 let své existence a to je tedy velmi úctyhodné. Takže zdravíme celou kapelu a zdravíme našeho kolegu Petra Bohuslava, který je nedílnou součást této hudební formace. Kdybyste chtěli vědět, co Asonance hraje, tak to jsou irské a skotské balady. Takže Asonance k 50. nám všechno nejlepší. No a posíláme vám, našim posluchačům, takovou hudební ukázku této kapely. Asonance a písnička Jestřáb ve 7:15.

0: Probouzení na Country Rádiu.
1: Když se tady tak čtu to probouzecí přání s tím krásným textem, tak se nemohu zbavit pocitu, že zhruba 90% vašeho ranního probouzení se vztahuje k těm krásným romantickým chvílím prožitých se svým partnerem, potažmo partnerkou. A je to dobře, protože samozřejmě je tam výčet všech těch superlativů, kladů a je z toho cítit ta krásná láska. Jinak tomu nebude ani dnes. K tomu přání se dostaneme. Haló, Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Hovořím s mužem, který je šťastný ve svém svazku už 32 let. Co?
2: Samozřejmě.
1: No to je skvělé, já jsem neočekával ani žádnou jinou odpověď. Mám tady jedno krásné povídání, krásné přání, tak já se do toho pustím, aby vás dlouho nenapínal. Začíná to textací. Lásko moje, je to 32 let, co jsme si řekli. Ano, byl to ten nejlepší rok v našem životě. Léta s tebou jsou naplněny velkou láskou, přátelstvím a porozuměním. A teď to přijde. Miláčku, přeju nám oběma splnění všech snů, které jsme si slíbili. Dovolené v našem karavanu, spoustu country festivalů, jízdy na kole, pohody, převečerní posezení v naší pergole a trávení času s dětmi a vnoučaty. A teď přijde naprosto nádherná věta. Lásko moje, miluji tě, kdybych mohla, vzala bych si tě znovu. Tak co vy na to?
2: To je nádhera.
1: Je vidět, že vás to samozřejmě...
2: A k té poslední větě bych udělal jako úplně to samé.
1: Dobře, tak až budete mít nějakou ještě svatbu, tak dejte vědět, jo?
2: Děkuju moc krát.
1: Nemáte za co, pozdravujte vaši paní, jste obdivuhodný pár a je tady písnička, kterou pro vás vybrala. Ta písnička se jmenuje Miluju od Vojty Nedvěda.
2: Děkuju, přeji hezké ráno.
1: My vám taky. Ať se vám daří.
2: Děkuji.

Tvoj taky nějak, Tomáško. Krásná písnička, Toulavej. No, my jsme se dotoulali pomalu k 6. hodině 55. minutě, posloucháte Country Radio. Za chviličku tu jsou zprávy s Tomášem Adamcem, pak už si dáme třeba Pavla Brimera společně s Fešáky, no a nebudou chybět ani Data v datech.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ujediněle se mohou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 35 stupňů Celsia.

0: Tri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. Český hydrometeorologický ústav varuje před předpověďmi některých aplikací počasí. Ty na příští týden ukazují naprosto extrémní vedra, až kolem 40 stupňů Celsia. Podle meteorologů je ale výhled velmi nejistý a takové teploty jsou zatím vysoce nepravděpodobné. Jisté ale je, že vedra budou. Radary v obcích rostou jako houby po dešti.
2: Město Mnichovo Hradiště chce zavést úsekové měření rychlosti na dvou ze tří plánovaných míst, a to v ulici 5. května ve Veselé a na vjezdu do Kněžmostu na silnici vedoucí od Bosně. Se radarem se počítá i v Turnovské ulici, ale s ohledem na plánovanou rekonstrukci to bude později. Záměr chtějí spustit už příští rok. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Noví policisté jdou do práce. Blíže kolega Savana.
3: Na bezpečnost v Brně i dalších městech Jihomoravského kraje bude v budoucnu dohlížet téměř 200 nových policistů. Jejich služební slib zazněl na náměstí Svobody při oslavách Dne policie. Ceremoniálu se zúčastnil policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil i další vysocí představitelé policie. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme tu další trenérskou a fotbalovou změnu. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle posledních informací by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Na dámy svítí hvězda country, on Pavel Brimer a Fešáci. Ano, tak těch hvězd se teď na obloze asi moc nedočkáme, to byste museli mít příliš silné dalekohledy, neb sluníčko nám dnes vyšlo tedy toho 19. června ve 4 hodiny 50 minut. Zase se dočkáme silného slunečního světu. O počasí si řekneme za chviličku, teď nás ovšem čeká muzika, pozdní sběr Petr Kocman, Do konce tvých dnů, no a Jitka Vrbová nám krásně romanticky zaspívá píseň Jen ty má zázavo. Ať se vám dobře poslouchálo, už všechno nejlepších svátků, máme 19. června a čas 7 hodin a 8 minut na Country Rádiu.

Jen ty má Sázavo, Jitka Vrbová ve vysílání Country Rádia. Sázava, Berunka, jakákoliv řeka nebo rybník bude určitě velmi důležitým a věrným společníkem během dnešního dne, protože nějaké to příjemné ovlažení ve vodních tocích určitě přijde vhod, protože teploty dnes dosáhnou 35. No, teď po ránu jsou na území České republiky kolem 17 stupňů, to je krásné teplo, to znamená, už teď můžete odložit nějaké teplejší oblečení a vyrazit s tím, že dnes se opravdu zahřejete, ať chcete nebo ne. No a možná se zahřejete i na silnicích, protože tu máme trošku silnější provoz, který čekejte u Brna, u Masarykova okruhu, kde se vše připravuje na víkendové Grand Prix. Ku příkladu, od Kývalky se tvoří kolony. No a takové ty klasické kolony jsou vážené taktéž u Brna z D1. Tady se nám tvoří v souvislé vrstvy tyráků nákladňáků už od 173. kilometru. Tolik stručně doprava, tolik stručně o počasí. Teď si dáme Petra Nováka a jeho náhrobní kámen. No a za chviličku se podíváme do historie. Také si přiblížíme Jana Kašpara. Tak zůstaňte s námi.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak co všechno se stalo 19. června? Vězte, že toho bylo víc než dost, ale já bych si dovolil v úvodu pohledu do historie vypíchnout inženýra Jana Kašpara. V roce 1910 dnešního dne absolvoval svůj úplně první veřejný let v letadle vlastní konstrukce, ale to není zdaleka všechno, protože zhruba o rok později se jednalo o velmi slavný let z Pardubic do Velké Chuchle, který jej vlastně definitivně proslavil. Uskutečnil se v sobotu 13. května v roce 1911. No a vzdálenost, to bylo 121 kilometrů, tu překonala za 92 minut ve výšce 800 metrů. Tak, tolik připomínka Jana Kašpara, tohohle skvělého průkopníka letectví, alespoň v České republice. Teď tu máme nějaké narozeniny. Dnešního dne v roce 1905 se narodil Jiří Voskovec, spisovatel, dramatik, textař, proslavený meziválečnou spoluprací s Janem Verichem a Jaroslavem Ješkem. Rok 1924, to se narodil herec Luděk Kopřiva, určitě ho znáte z takových těch menších rolí Slunce, seno, jahody, Slunce, seno, pár facek a podobně. Rok 1941, to toho dnešního dne spatřil světlo světa textař a scénárista Jan Vodňanský. No a dostáváme se k úmrtí. V roce 1942 zemřel Alois Eliáš, generál, předseda protektorátní vlády, účastník domácího odboje za druhé světové války. No a ještě jedno úmrtí, to se týká roku 1947, kdy zemřel herec Ferenc Futurista. Určitě ho znáte z takových filmů jako Tetička nebo Hotel Modrá hvězda. To byl pohled do historie, to byla dnešní Data v datech. Čas 7 hodin 22 minut a vy posloucháte Country Radio a v tuto chvíli třeba Willieho Nelsona v písni Made in Texas.

západu hnal. Nákladák jel kolem a sotva jsem kejvnul, zastavil. Šofér vylez ven, kytaru mi vzal a naladil. Povídám, je o tří

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a co jiného může následovat po skupině Hop Trop a jejich písni Silnice, než samozřejmě další dnešní doprava. A když už se o té silnici zpívalo, tak na nich ještě chvilinku zůstaneme. Bohužel v tom negativním slova smyslu, protože tu máme nějaké uzavírky a nehody. Tak jedna z těch nehod se stala v Brně, konkrétně v Brně Střed, je to v ulici Plotní. Další dopravní nehoda je hlášena ze silnice 14 u Trutnova, no a havarovalo se také na Praze 5 v ulici u Šalamounky. O něco veselější budou koleje, protože tady nám dnešní den končí nějaké vlakové výluky, na druhou stranu některé potrvají až do konce měsíce, tak třeba Plzeň Klatovy, Upořiny Radejčín nebo Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí. Tolik tedy doprava, my vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chvíličku si dáme počasí a zprávy s Tomášem Adamcem, no a popůl tu bude třeba Babi Daněk v písni Nevadí. Krásné ráno, hezký poslech přes Country rádia, Vláďa Vlach.
2: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Banka ČSOB plánuje o víkendu odstávku některých svých služeb. Naplánovala ji na sobotu 20. května a trvat má po většinu dne. Během ní nemusí být pro klienty dostupné některé služby. K podobnému kroku se chystá také Raiffeisen Bank. Česko by mělo změnit způsob, jakým daní nemovitosti. Ve své v červnu vydané pravidelné zprávě mu to doporučila Evropská komise. Podle ní by vyšší daň navázaná na tržní hodnotu realit mohla pomoci k vyšší dostupnosti bydlení. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

peron snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude. Pomalu šel rok

0: zase bude líp.
1: Co se nevešlo do ranního otazníku.
2: A vězte, že do toho včerejšího s tématem, jaké teploty jsou pro vás příznivé, nebo jaké vám vyhovují nejvíce v průběhu léta, tu bylo víc než dost. Ano, dnes nám budou teploty atakovat 35, takže už teď při té představě si utírám ploc čela. A vy na to reagujete samozřejmě díky vašim příspěvkům. No a ty, které se do ranního otazníku nevešly, tak alespoň některé z nich si teď přiblížíme. Tak Radim napsal, jsem mimozemšťan odmala, má provozní teplota je 24+. Tak to by ještě šlo. Jarmila napsala do 25 stupňů, to, co je teď, je prostě šílený. Ano, souhlasím. Michal napsal, slušně vychovaný léto nejde s teplotami přes 20 stupňů. Tak dnes budeme o 15 stupňů víc, než je vámi tedy deklarovaná ta dvacítka. Tak to vypadá, že sluníčko dnes mezi ty vychované jedince určitě nepatří, ale prostě je to léto, nedá se s tím vůbec nic dělat. Zdeňka, 25, možno i více. Dobrý den, miluju teploučko, takže od 25 stupňů výš. No a ještě jeden příspěvek, mně vyhovuje teplota přes den kolem 25, pod mrakem v noci 12 až 15, to nám napsal Štefan. Takže vidíte, někdo má rád teplejší počasí, někdo chladnější, ale ať je to jak chce, tak se budeme samozřejmě chce, nechce přizpůsobit těm aktuálním teplotám, které by dnes venku měly být. Tolik tedy informace ohledně včerejšího ranního otazníku, no a teď už informace, které se týkají muziky. Karel z jich nás čeká ve vysílání Country Rádia, tak den tím zdejším světem. Jedna z těch jeho krásných písní, kterou si rádi pouštíme ve vysílání Country Rádia. Tady je v 7 hodin 40 minut.
3: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: 7:45, tak to je ten správný čas, abychom se podívali na silnice s jednou aktualitou, týká se Prahy. Byla tu hlášena nehoda na Štěrboholské spojce směr Barandovský most, tak tady to bylo nějakou dobu ucpáno, teď už jsou ta havarovaná auta v odstavném pruhu, takže kolona se opět rozjíždí. Zdržíte se aktuálně asi kolem 10 minut, tak pevné nervy, držíme palce, ať už jste za volantem v Praze nebo kdekoliv jinde, samozřejmě u Brna, tam je to takto a ta klasika na D1, to v celém okolí Brna. Co se týká počasí, 35 stupňů Celsia nám hlásí meteorologové pro dnešní den. Teď je venku ještě docela příjemně, takže toho můžete využít. Pokud někam jdete a chystáte se, tak teď je možná ten správný čas, protože teploty po venku 14 až 17 stupňů. Jedou vozy prérií, to už je hudební téma pro Lucku Vondráčkovou. No a za chviličku tu máme naši pravidelnou ranní soutěž, ve které se vás budeme ptát, jestli poznáte, o jakou osobnost se jedná.
2: Jedou vozy prérií, vezou lidi pryč, co nejdá.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak a je to na vás, milí posluchači Country Rádia. 5 otázek, 5 odpovědí, jedna známá osobnost. V případě, že se dovoláte na telefon 210 323 333 a správně zodpovíte, nebo uhádnete, respektive osobnost, kterou tu dnes pro vás mám připravenou, tak získáváte cenu. Tou cenou je deštník Country Rádia. A věřte, že i v těchto parních dnech by se vám nad hlavou mohl hodit, abyste zamezili příliš prudkému slunečnímu svitu. Tak jdeme na to. Prozradil byste nám rovnou vaše jméno? No tak to určitě ne, to bychom se vůbec nemuseli zaobírat tím hádáním, kdo jsem, ale co vám prozradím? Tak, že jsem se narodil ve čtvrti Queens v New Yorku, takže pokud byste se chtěli zeptat, jestli jsem Čech, tak nejsem, i když k Česku mám blízko. Dobře, tak čím byste posluchače, nebo čím jste zajímavý právě pro posluchače Country Rádia? Určitě muzikou, hlavně folkovou. No a tou samozřejmě jsem také autor a zpívám. Jsem totiž skladatel, textař a zpěvák současně. Dokonce svého času, kdybyste se chtěli zeptat, jestli jsem zpíval sám nebo s nějakou kapelou, jsem nejenom hodně skládal, ale vystupoval jsem a natáčel se svým kamarádem z dětských let. Dokonce od roku 1966 jsme se těšili s mým kamarádem stále větší popularitě a naše společné desky se staly doslova a do písmene bestsellerem a získali si i uznání kritiky. No a co je zajímavé, že některé z našich písní se objevily třeba ve filmu Absolvent, tenkrát s debutujícím Dustinem Hoffmanem. No, teď by se nabízala otázka, jestli jste vy zatím tajemná osoba třeba někdy koncertoval i v České republice. No, odpověď je jasná mnohokrát, ale úplně poprvé to bylo, co si pamatuju, v červnu v roce 1990 v Praze na Staroměstském náměstí v rámci koncertu SOS Rasismu, kde mě dokonce uvedl i sám váš bývalý prezident Václav Havel. Tak poznáte, kdo jsem, o kom je řeč. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana z Hlučína.
1: Dobrý den, Jani, tak která ta osoba známá, blízká České republice je dnes?
2: Já si myslím, že by to mohl být Paul Simon.
1: Paul Simon? No to, co bylo rychlejší, než jsem čekal. Co vás přivedlo k té správné odpovědi a k tomu potlesku?
2: No, správná odpověď byl manžel, napověda.
1: Jo, takže jasně, zdravím manžela, ale vy byste to určitě dala taky, ne?
2: Manžel to vždycky uhodne, no.
1: No tak prostě manžel je skvělý, takže posíláme vám deštník. Je natolik velký, že pod ním můžete chodit oba dva a zakryje vás nejenom před deštěm, ale i před slunečními paprsky, které nás v těchto dnech budou samozřejmě čekat. Tak jo, já vám gratuluju.
2: Děkuji moc, dneska zrovna jdeme do Děhylova.
1: No jež, ale to je skvělý, protože tam je koncert takový ten předfontánový. Půjdete do Děhylova i v sobotu na fontánu?
2: Teda já jsem to popletla, my jdeme zítra na tu fontánu.
1: Jo, jdete zítra na fontánu, ale počkejte, jako dnes je tam jako takový jako další koncert, na který můžete zajít.
2: Vím, že no, tam je dneska taky, tak ale půjdeme zítra.
1: Dobře, tak si to užijte, a když tak nám dejte vědět, jak to všechno dopadlo. Hlavně pitný režim, jo, manželovi i vám, i všem. Dobrá rada, protože má být fakt docela teplo, ale bude to o to víc, možná příjemnější.
2: Tak už se moc těšíme, děkujeme.
1: Nemáte za co, mějte se moc krásně. Tak to byl Paul Simon a co bychom to bylo za rádio, kdybychom si to Paul Simona, kterého jste dnes tak bravurně uhádli, nepustili. Tentokrát s tím jeho kamarádem z dětských let, jak jsem o něm hovořil, což byl a je Art Garfunkel, El Condor Pasa. Právě teď, 7 hodin 53 minut.

El Condor Pasa, to byla krásná písnička v podání předcházejících interpretů Paul Simona a Art Garfunkel. Teď už nás čekají Kamelotě, Země, Antilop, čas 7 hodin 56 minut. No a za chviličku tu jsou zprávy s Tomášem Adamcem a po zprávách další muzika, ku příkladu kapela Rangers, písni Vím, vím. Ať se dobře poslouchá, přeje Vláďa Vlach.

0: Antri počasí.
1: Dnes očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 35 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
5: Z Čas krmení CZ. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení CZ jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
4: Jak to? To si děláš srandu.
5: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení CZ to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
6: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
8: Haló, jsem ztracen a bloudím.
9: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie ve spolupráci s celní správou obvinila 15 lidí v rozsáhlé kauze nelegálního hazardu. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina od roku 2022 provozovala po celé republice více než 200 nepovolených výherních automatů. Další desítky měla připravené ve skladech. Kriminalisté prověřují i milionové výnosy z trestné činnosti nebo možné investice do nemovitostí v Chorvatsku. V Karlových Varech začala výroba křišťálových glóbů, tedy hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000. V Mladé Boleslavi nepoteče voda. Bližší informace má pro nás Luboš Dvořák.
2: Odstávka teplé vody v Mladé Boleslavi je plánována na 10 dní od 20. července. Hlavním důvodem jsou stavební práce související s přestavbou třídy Václava Klementa. Součástí této rozsáhlé akce je přeložka a oprava části horkovodního vedení. První práce už byly zahájeny distribuční firmou v ulici U stadionu. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Teď trocha historie s Luďkem Savanou Urbánkem.
3: Městské slavnosti v Koryčanech připomenou v sobotu 3 výročí spjatá s rodinou Tonetů, která v 19. století stála u světového zrodu ohýbaného nábytku. Na letošek připadá 230 let od narození nábytkáře Michaela Toneta, 170 let od příchodu Tonetů z Vídně do Koryčan a založení zdejší továrny a 130 let od výstavby reprezentativní Tonetovy vily. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. V 83. minutě ale soupeř srovnal. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Skupina Rangers ve vysílání Country Rádia. Krásná píseň Vím, vím, ta nám otevřela další páteční vysílací hodinu. Ano, v tuto chvíli aktuální čas říká, že je 7:07 raní a Vláďa Vlah vám přeje krásné dobré ráno. Náplň této hodině je velmi bohatá, podíváme se v rámci pořadu Pod lupou na jednu známou osobnost, také nebude chybět doprava, nějaké to počasí, pochopitelně zprávy s Tomášem Adamcem, no a také přiblížíme dnešní jméno v kalendáři tím jménem, nebo respektive oslavencem, je Leoš. Budeme i zpívat, tak já si myslím, že toho je hodně, pojďme na tu muziku, která se nám nabízí právě teď aktuálně, je to kapela Home Free Elvira. Tak ať se vám dobře poslouchá ještě jednou a krásný den. Hi!

8 hodin, 13 minut, tak to byl Karel Černoch a jeho krásná známá píseň Zrcadlo, ta nám dozněla právě v tento okamžik. No a následuje informace ze silnice 35, konkrétně z Valašského Mezříčí do Rožnova. Tady se nám vytvořily dvě kolony, jedna z nich je před Rožnovem asi na 20 minut, takže na 35 počítejte se zdržením. Co se týká teplot, 14 až 17 stupňů Celsia aktuální teploty na území České republiky. Během dne se vyšplhají na nějakých 35, tak počítejte s tím, že byste se měli obrnit trpělivostí a hlavně dodržovat pitný režim. Je tu pro nás připravena další muzika ve vysílání Country Rádia, no a po písnice Dariusa Rakra se podíváme za jednou významnou osobností. Je tu pořad Pod lupou a máme tu připraveného jednoho skvělého herce, byť s epizodními rolemi spjatého, ale určitě bude stát za pozornost. Tak krásné ráno a hezký poslech.

0: Pod lupou.
1: No a jak jsem avizoval v pořadu Pod lupou, máme dnes jednoho herce. Herce sympatického, herce skvělého, i když herce víceméně menších nebo malých rolí. Ano, bohužel už nezní mezi námi, zemřel 2. října v roce 2004 a řeč je o Luďku Kopřivovi. Jednalo se o představitele drobných komických a satirických postav, a to s charakteristickým hlasem i vzhledem. Do povědomí nás diváků se nejvýrazněji zapsal jednak postavou afektovaného choreografa Huka v Kleinově komedii Jak svět přichází o básníky a především však jako farář Otík v Troškově komediální filmové trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno, pár facek a Slunce, seno, erotika. Na konci života bohužel trpěl Parkinsonovou nemocí. Zemřel 2. října ve věku 80 let. Tak tolik připomínka a vzpomínka na tohoto skvělého herce. Já už jsem zde zmínil některé z těch filmů, kde stvárnil některou z těch rolí, ale to není zdaleka všechno. Mohli jste ho vidět třeba ve filmu Dobří holuby se vracejí, Anděl s ďáblem v těle, Fandy o Fandy, no a také Lásky mezi kapkami deště. Tolik tedy Luděk Kopřiva v pořadu Pod lupou. Teď už nás čeká muzika. Pavlína Jíšová, Druhá tráva, v písni Já písnička. Jak příznačné. Krásné ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 8 hodin, téměř 26 minut, my začínáme v dopravě pohledem do Ostravy, tam právě od dnešního dne, tedy od pátku 19. června do neděle 21. června z důvodu výměny kolejí u zastávky Zábřeh Vodárna dochází ke změně organizace dopravních tramvajových linek. Týká se to čísel 2, 7, 11, 13 a také 15. Co se týká kolejí a vlakových výluk, tak u Pořiny Radejčín, Bubny Praha Masarykovo nádraží a nebo také Vsetín Půchov, ta poslední jmenovaná, je bohužel až do konce letošního roku. Silnice nabízí mimo jiné také nějaké dopravní nehody a uzavírky, tak jenom některé z nich. Havarovalo se třeba v Havířově, a to na Dlouhé Třídě. Další dopravní nehoda je hlášena z Plzně, Plzeň 3, silnice 26. No a také tu máme nehodu v ulici Litovické, což je pro změnu na Praze 6. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. Teď už počasí a zprávy s Tomášem Adamcem. No a popůl a Věře Martinové, tu budeme mít pohled do dnešního kalendáře. Svátek slaví Leoš, tak si o tomto jménu něco řekneme. Krásné ráno, šťastnou cestu přeje Vláďa Vlach.
2: Country Radio.
3: Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Porta slaví letos 60 let. O její historii i současnosti si budeme 23. června povídat s Jirkou Vondráčkem.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahy před vysokými teplotami pro celé Česko. Platí od dnešního dopoledne do odvolání. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že by se situace zlepšovala. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Náměstí Svatopluka Čecha v pražských Vršovicích bude vypadat jinak, než vypadá dnes. Vedení Prahy 10 už vybralo vítězný projekt. Podle návrhu by tam mělo být víc zeleně, stromů a vodních prvků.
2: To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Až na vrcholky hor jsme si vyšlápli společně s Věrou Martinovou. Tato krásná píseň nám dohrála v 8 hodin a téměř 630 minut. No a teď si pro změnu došlápneme na dnešní oslavence míněno v tom dobrém slova smyslu. V kalendáři k 19. červnu máme dvě jména. Jedním z nich je Le.

Leoš. Jedná se o křestní jméno řeckého původu a také o zkrácení jména Leopold nebo Leonard. No a v České republice těchto Leošů, Leošků, Leošíčků, jak zní jejich zdrobněliny, máme téměř 6 tisíc. Dalším jménem v kalendáři je Ruslan. Má slovanský původ, je populární zejména v rusky mluvících zemí, no a význam jména se často spojuje s hrdinskými a silnými postavami. Zdrobněliny jsou Ruslánek, Rusek nebo Rustík. V České republice těchto Rustíků a Ruslánku máme kolem 60. Teď mě napadá ještě Ruslan v souvislosti s krásnou pohádkovou poemou ruského romantického básníka a dramatika Alexandra Sergejeviče Puškina, která se jmenuje Ruslan a Ludmila. Tolik tedy pohled do kalendáře, ještě nesmíme zapomenout na pohled na Slovensko, tam pro změnu slaví Alfred. Tak přejeme všechno nejlepší. A co je důležité v rámci kalendáře k tomu 19. červnu ještě zmínit, že dnes máme den rovnoprávnosti mužů a žen. Tak na to nezapomínejte. Jak muži, tak ženy. My si dáme další muziku ve vysílání Country Rádia. Shadownách nás čeká Next to You, Next to Me. Nejbližší písnička, která se nám rozjíždí v jazyce anglickém právě teď. Tak si ji vychutnejte a za chviličku už budeme dospívávat. Takže náš telefon je připravený 210 323 333. Můžete volat za několik okamžiků.

Tak, to byla Kateřina Marie Tichá ve vysílání Country Rádia. Teď tu máme čas, který říká, že je 8 hodin 43 minut. Pokud jste za volantem a jedete z Plzně do Karlových Varů, tak by vás určitě mohla zajímat informace, že se nám na silnici číslo 20 začínají tvořit kolony a je to díky tomu, že zde silničáři opravují vozovku. Je to mezi Toužimí a je to u Toužimy a bez Věrčeva. Tolik tedy informace z dopravy, jak to vypadá venku, 17 stupňů Celsia, teploty nám neustále vzrůstají, aby se ve finále přiblížili k té magické 35, která nám za jasného počasí dnes tedy mnohým bude dělat radost, pro mnohé to bude strastiplné, ale ať je to jak chce, tak samozřejmě počasí si nevybíráme. Čeká nás Mirek Hofman, skupina Greenhorns a píseň Jižní vítr, no tak to ještě podpoří má slova, kdyby byl tak severní, ale to už je téma zase pro jiného muzikanta a jinou píseň. No a volat můžete právě teď.

0: Dospíváš to?
1: Ano, to je tak lidově řečeno věta do pranice. A zdali nám ukázku, kterou jsem si pro vás na dnešní den připravil, dospívá Vladimír. Vladimíre, zdravím vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno, do Country Rádia.
1: Ano, tak já jsem se dověděl mezi tím, co jste zavolal, že jste s náma ještě nikdy nespíval. Projevujete notnou dávku odvahy a mně se na vás líbilo, že jste řekl, no tak při nejhorším se před půlkou národa ztrapním, že jo. K čemuž ale nedojde. Nebojte se, k tomu nedojde, protože já jsem tady o to, aby vám popřípadě pomohl. Tak pustím kousek ukázky, vy budete pěkně do ticha zpívat. Jste připraven?
2: Výborně, připraven.
1: Jo? Dobře. 3, 2, 1, teď.
3: Kdo vchází do tvých snů, má lásko?
2: Když nemůžeš v noci spát, kdo...
1: A či jsou ty kroky, co slýcháš? A myšlenky tvé chtěl bych znát.
2: Chtěl bych znát,
1: jenkrát, nádherný, no super. Chytil jsi se...
2: Až ty slova.
1: Ne, ty slova jste dal, tam není limit, že těch slov musí být 5, 3 nebo 50, jako jo, ale chytil jste se okamžitě, dokonce jste i krásně intonoval, což je skvělý a ten potles byl zaslouženě váš. Vladimíre, gratuluju, teď potles ještě ode mě a zůstaňte mi na lince. My si teď tuhletu krásnou písničku pustíme pěkně celou. Souhlasíte?
2: Souhlasím, výborně, děkuju.
1: Tak můžete doplnit po případě znalosti stran tohoto textu. Ona je dlouhá, takže těch textů, těch písmerek je tam víc než dost.
2: Dlouhá, krásná.
1: A nádherná, tak jo. Mějte se krásně, děkujeme, jste šikovnej.
2: Naslyšenou.

0: můžeme jít. Skupina Bronto samozřejmě píseň Co jsi mi chtěl. Ano, čas 8 hodin 55 minut, za chviličku tu máme hodinu 9, to znamená, že po zprávách už se můžeme krásně předkulit do pátečního dopoledne. No, čas nám letí jako voda, nedá se nic dělat, ale je to zase pozitivní informace v tom ohledu, že na nás čeká víkend. Sice bude trošku tropický, no hodně tropický, ale posluchači Country Rádia si s těmito teplotami, které mají atakovat až 35, určitě poradí. No a co nás čeká po zprávách? Po Tomáši Adamcovi tu bude třeba Michal Tučný, Indian Benjo, anebo takové Jaroslav Samson Lek a jeho vášky. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje v tuto chvíli Vláďa Vlach. Hezký dopoledne.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma finance, protože ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že takzvanou povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých úvěrů. Člověk v tísni pro jistotu odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. Novým ředitelem Krkonošského národního parku se stal Petr Moravec. Do funkce ho včera ve Vrchlabí jmenoval ministr životního prostředí. Původní termín oznámení nového ředitele měl být už 4. května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Nakoupit si kdykoliv dnes není problém a zdá se, že nejen potraviny.
2: Na non-stop otevřené obchody bez obsluhy i na venkově si postupně zvykáme. Ve Staré Boleslavi však přišli s nápadem prodeje hraček bez prodavaček. Jde o provozovnu na Mariánském náměstí. Provoz sice není nepřetržitý, ale od 10 do 16 hodin zde obsluha je. Ovšem nákup lze uskutečnit od 8 do 8 i o víkendu. Luboš Dvořák, Stará Boleslav.
1: Pozvánku na filmový festival má pro nás Luděk Savana Urbánek.
3: Hudební a filmoví fandové z jihu Moravy mohou i letos kromě řady domácích festivalů poměrně snadno navštívit také nejméně jeden zahraniční. V nedaleké Vídni na Rathaus placu se koná od 4. července do 6. září tradiční film festival. Během 9 týdnů postupně nabídne návštěvníkům promítání desítek koncertů a to zcela zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě jeden velký motoristický svátek. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. Oproti loňsku se závody uskuteční o něco dřív. V hlavních kategoriích se představí jeden český reprezentant. Filip Salač chce ve třídě Moto 2 navázat na vydařené výsledky z předešlých velkých cen a zaútočit na stupně vítězů. Před 2 týdny v Maďarsku byl druhý, což bylo jeho první pódiové umístění po téměř 2 letech. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Jaroslav Samson Lenka, jeho vášky, tam se zpívalo mimo jiné o tom, že vášky se nad vodou krásně houpou. No tak vzhledem k tomu, že dnes mají být opravdu vysoké, dalo by se říci tropické teploty, které dosáhnou až k 35, tak věřím, že ta voda bude vaším kamarádem v rámci nadcházejícího víkendu a že si každý z vás najde nějakou tu vodní plochu, stejně jako váška, abyste se mohli ovlažit, osvěžit a třeba přijít na jiné myšlenky. No a co se týká těch teplot, tak to už bude také téma dnešního speciálního pořadu, který se jmenuje zcela trefně, co se vám vybaví, když se řekne. A tady dnes použiju jedno velmi aktuální slovo. Ještě než se tak stane, tak nás čeká samozřejmě muzika. Určitě nepřijdete o kapelu Alabama, kterou mám velmi rád. Nebude chybět ani projektil a jejich Zahrada tichá. Na tuhletu písničku mám velmi citlivé vzpomínky. No a samozřejmě, co nevidět se sejdem, to už bude téma třeba pro Jitku Vrbovou. Tak ať se vám dobře poslouchá, to vám z vysílání Country Rádia přeje Vláďa Vlach. No a čas 9 hodin, téměř 9 minut, to znamená, že už tu máme krásné páteční dopoledne a víkend je doslova a do písmene jako na spadnutí. Tak krásný den, krásné dopoledne a nerušený poslech Country Rádia.
1: Hey, how about you, Alabama? Roll on!

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: dusno? Ano, dusno, to je to slovo, které je pro dnešní den a nadcházející víkend opravdu aktuální. No, dusno se může týkat ku příkladu meteorologického termínu, který označuje kombinaci vysoké teploty a vlhkosti vzduchu, která nám lidem způsobuje poněkud nepříjemný pocit, tak znáte to takového toho lepkavého pocitu, jo, který na sobě během dne máme. Při dusnu se navíc hůře dýchá a lidé se více potí, takže pokud vás dnes třeba někdo bude nutit k nějaký tím pracovním činnostem, tak se na to pěkně vybodněte a pěkně odpočívejte někde v chládku nebo se běžte vykoupat. Ovšem takové dusno, to může nastat třeba i doma, jo? Že jste neudělali to, co jste udělat měli, co po vás požadoval váš protějšek. Dusno může být také na pracovišti, když se dostanete do křížku třeba jako řadový zaměstnanec se svým zaměstnavatelem, anebo teď mě napadá, z vlastní zkušenosti vím, také to dusno může vzniknout na úřadě. Jo? Nemáte třeba veškeré potřebné dokumenty, které po vás úředníci chtějí, aby s váma vyřídili tu či kterou věc. Takže dusno je to slovo aktuálně v souvislosti s dnešním vysíláním Country Rádia. Tak já se moc těším na vaše odpovědi, co se vám vybaví, když se řekne dusno. No a co se nám vybaví, když se řekne Pavel Bobek? Tak třeba skvělý zpěvák, kterého si pustíme právě teď. A to v písni Kdo o mě bude stát. Tak ať se vám dobře poslouchá na vaše odpovědi na základě slova dusno. Se moc těším.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin 33 minut a je tu aktuální čas na dopravu. Začínáme dopravní nehodou, která asi nic moc, je to na Praze 5 u Barrandovského mostu nebo na Barrandovském mostě. Před Strakonickou ulicí směr centrum došlo ke srážce dvou osobních vozidel, takže v tomto místě opravdu velký pozor. Pokud se podíváme do Borovan, tak tady také havarovalo nějaké to auto, a to ulici, v ulici Budějovické. Další dopravní nehoda je hlášena z Brna, konkrétně se jedná o Brno střed a ke kolizi došlo v ulici Nádražní. Jak to vypadá na kolejích? Dlouhodobé krátkodobé vlakové výluky Plzeň, Klatovy, Upořiny, Radejčín, Praha, Bubny, Masarykovo nádraží. Tahle ta výluka poslední jmenovaná je až do konce roku. Tak se obrňte trpělivostí, my si dáme zase nějakou muziku a pak se vrátíme v našem vysílání k takovému tomu dnešnímu tématu, co se vám vybaví, když se řekne dusno. Samozřejmě psát můžete, co hrdlo ráčí. Hezký poslech.
2: Country Radio
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: dusno? Ano, dusno, tak to je to slovo, které opanuje venkovní počasí. Samozřejmě nejenom dnes bude trošku více dusna, ale samozřejmě i také o víkendu. Jinými slovy, jedná se mimo jiné o takový meteorologický termín, který označuje kombinaci jak vysoké teploty, tak vlhkosti vzduchu, která nám, našincům, způsobuje poněkud takový ten nepříjemný pocit toho lepkavého vzduchu. No a při dusnu se navíc hůře dýchá, no a lidé, tedy my lidé, se více potíme. Takže pokud vás dnes někdo bude nutit do nějaké pracovní činnosti, tak to svěďte na Country Radio a řekněte, že dnes to prostě nepůjde, protože venku je dusno. No ovšem, to není zdaleka všechno. Dusno může nastat nejenom venku, ale třeba i doma, když jste neudělali to, co jste udělat měli. Nebo třeba v práci nebo na úřadě. Konec konců s tím korespondují i vaše příspěvky. Dobré ráno, přes zvěst bouřky, napsal nám Jindra. Tak, kde, doma nebo venku, napsal nám Luk. Já znám dva druhy dusna. Venku počasí, pak to horší, to jsou špatné mezilidské vztahy a to je pak drama. No a teď se tady pročítám dalšími vašimi příspěvky. Ahoj všem v okolí. Když se vracím domů nad ránem a nikdo netuší, že jsem s přáteli vlastně tvořil hodnoty, tak to i v tomto ohledu může doma nastat pěkné dusno. No a pokud byste se chtěli na některé z těch příspěvků podívat, tak se podívejte na naše webové stránky, nebo také samozřejmě tedy respektive na Facebook, no a do pošty a do korespondence a my vám děkujeme za vaše příspěvky. Koho dneska vyhodnotíme? No, já bych to dal Jirkovi, který píše: Ahoj Vláďo, když dojdu z pivovaru a je nad ránem, tož manželka mi udělá pěkné dusno. Tak hlavně to dusno pěkně zvládněte, protože dnes mají být 35 a opravdu to není žádná velká sláva, o víkendu taktéž, takže chce to pitný režim, být u vody a dusnu se vyhýbejte, jak stran počasí, tak třeba i doma. Hezké ráno. Zkoušej.

0: Rošáci, Pavel Kaiser, Zvony z Harmonie. Ano, tak to je písnička, která nás dělí od 10. hodiny dopolední. Vláďo Vlach vám od mikrofonu Country Rádia přeje krásný víkend. Zvládněme to všichni společně s těmi vysokými teplotami, které opanují a opanovávají Českou republiku. Já si myslím, že to všichni dáme. V pondělí se budu těšit při vysílání Country Rádia opět úderem 6. naslyšenou. No a teď už je připraven kolega Milan Schmidt, samozřejmě také spousta muziky, nějaké soutěže, povídání o zajímavých věcech. No, zkrátka bude toho víc než dost. Tak ještě jednou krásný den, krásný víkend, ať se daří.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ujediněle se mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 35 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. Český hydrometeorologický ústav varuje před předpověďmi některých aplikací počasí. Ty na příští týden ukazují naprosto extrémní vedra, až kolem 40 stupňů Celsia. Podle meteorologů je ale výhled velmi nejistý a takové teploty jsou zatím vysoce nepravděpodobné. Jisté ale je, že vedra budou. Radary v obcích rostou jako houby po dešti.
2: Město Mnichovo Hradiště chce zavést úsekové měření rychlosti na dvou ze tří plánovaných míst, a to v ulici 5. května ve Veselé a na vjezdu do Kněžmostu na silnici vedoucí od Bosně. Se radarem se počítá i v Turnovské ulici, ale s ohledem na plánovanou rekonstrukci to bude později. Záměr chtějí spustit už příští rok. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Noví policisté jdou do práce. Blíže kolega Savana.
3: Na bezpečnost v Brně i dalších městech Jihomoravského kraje bude v budoucnu dohlížet téměř 200 nových policistů. Jejich služební slib zazněl na náměstí Svobody při oslavách Dne policie. Ceremoniálu se zúčastnil policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil i další vysocí představitelé policie. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme tu další trenérskou a fotbalovou změnu. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle posledních informací by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobrý den, milí posluchači, přeji vám krásné páteční dopoledne s datem 19. června. Robert Křesťan a Druhá tráva dospívali a než si dáme Kameloty, tak pro vás mám pozvánku na soutěž a také na tuláckou stezku. To je to hlavní, co nás čeká v této hodině zpovídání. Z muziky potom Pacific s Helenkou Maršálkovou, Petr Kocman a slibovaný Kamelot. Hezký den.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Je pátek, tedy dnes naposledy v tomto týdnu můžete vyhrát 3měsíční kůru doplňku stravy Geladrink Extra, kloubní výživou vyvinutou na základě výzkumu světově uznávaného profesora Adama. Je určená lidem s klouby opotřebenými věkem, prací nebo nadměrnou zátěží, lidem s oslabením šlach, vaziva nebo karpálních tunelů a pro ty, kteří potřebují kloubní výživu extra silnou. Pokud ale ani dnes nevyhrajete, máte možnost si vše vybrat a objednat sami. Na stránkách www.orlink.cz najdete nejen doplňky stravy Geladrink a cíleně navržené a vhodně poskládané kůry z této kloubní výživy, ale také jiné doplňky stravy, například takové, které mohou přispívat ke zdraví cév, kostí, nervů, k udržení normální hladiny cholesterolu nebo dokonce vyživovat pleť zevnitř a omladit ji. A pokud máte doma zvířátka, tak i pro ně je možné objednat doplňkové krmivo s vysokým obsahem bioaktivních kolagenních peptidů. Pro radu volejte zdarma 800 108 999 nebo pište do poradny a tam vám poradí. A teď už mám soutěžní otázku a vy zas máte telefon 210 323 333, tak pojďme zkusit, kdo naposledy v tomto týdnu bude mít štěstí. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo. Slyšíme se, dobrý den.
2: Ano, prosím, tady Jiří ze Zlína.
1: Tak, dobrý den, pane Jiří ze Zlína.
2: Já vypnu rádio.
1: To budete hodnej, děkuju.
2: Abychom se neslyšeli dvakrát a ještě posunutě.
1: přesně tak, jak říkáte, pane Jiří. Už to máme, že jo, asi, už je to lepší?
2: Ano, prosím.
1: Tak výtečně, tak teď poslouchejte pozorně, protože na tom nejvíce záleží, abyste odpověděl správně. Tak ptám se. Doplněk stravy Geladrink vyrábí firma Orlink, která je za A českou rodinnou firmou sídlící v Ústí nad Orlicí, jejíž výzkum a vývoj je postavený na světově jedinečných výsledcích českého vědce v oblasti výživy kloubu profesora Milana Adama. Za B sídlí ve Velké Británii a byla založena už v roce 1920 a za C vznikla loni a vyrábí pouze doplněk stravy Geladrink. Tak jak vy to vidíte?
2: Za A je správně a ano. Ještě byste mohl zadat, že to třeba se vyrábí na Marsu.
1: Kdo ví, nebyli jsme tam, možný je všechno, ale vám tleskám. Můžeme se zeptat případně Orlingu, jestli nemají na Marsu nějakou pobočku, ale jisté je, že z těch třech možností, které jsem dostal k dispozici, vy jste si vybral tu správnou, pane Jiří, takže gratuluju a celá ta cena poputuje k vám, tak mi vydržte chviličku na telefonu, ano?
2: Ano, prosím.
1: Velká gratulace. No a přátelé, jak bylo řečeno, pokud jste nevyhráli, jakože ne, vyhrál pan Jiří, tak máte možnost si vše vybrat a objednat sami na stránkách www.orlink.cz. Ale nebojte se, i k soutěži se určitě vrátíme.
3: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Geladrink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak zase je čas na pár dopravních informací. Pojďme se podívat nejprve na páteční koleje a pak páteční dálnice. Tak na pátečních kolejích momentálně nevidím žádné neplánované mimořádné události a dokonce nevidím ani žádné polodenní výluky. Takže možná by vás mohlo zajímat jen to, že z důvodu havárie inženýrských sítí v ulici Milady Horákové došlo ve čtvrtek 18. června k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Štrosmajerovo náměstí Hradčanská a linky číslo 1825-16 jsou vedeny přes Čechův most a Malostranskou. Tak počítejte s tím, pokud míříte na víkend do hlavního města. A teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích. D1 nám momentálně ve směru na Brno na 212. kilometru hlásí mezi jízdními pruhy upínací pás. Dávejte pozor. Na stejné dálnici, tedy D1 na 337,5 kilometru ve směru na Brno, jsou kusy polystyrénu rozházené po vozovce. Máme tady ovšem také D52 a tam na 17. a půl kilometru ve směru na Vídeň došlo k dopravní nehodě.

0: osobní auto trefilo dopravní značení, tam bude to problematické. D6 je uzavřená na 25. až 16. kilometru ve směru na Prahu, jsou tam práce na silnici, budou tam nějaké objížďky, tam počítejte případně se zdržením, kdybyste jeli. Jinak pohled na D1 ještě takový obecný a vlastně na hustou dopravu, takže když se dívám na to, jak je to mezi 166. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, kde se tvoří kolony, tak i tentokrát je tam kolona vozidel, počítejte tedy v těchto místech se zdržením a stejné místo, respektive místo, kde se tvoří dlouhé kolony, je také na D5. Tam to zatím není hlášeno, že by tam byla kolona, ale už teď vidím, že doprava od Rudné směrem k Praze opravdu hodně housne a počítejte, že s přibývajícím časem se tam pravděpodobně trochu zdržíte. Tak vám přejeme všem pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Je to nenápadný, avšak pro Prahu osudový potok. Jmenuje se Brusnice. Ze země vyvěrá v Břevnovském klášteře. A přestože jeho 4,5-kilometrový tok je dnes povětšinou schován pod zemí v potrubí, zásadním způsobem ovlivnil dějiny českého státu. Bez potoka Brusnice by možná nebyl Pražský hrad, anebo by stál úplně jinde. Tomuto dnes malému potůčku, který během roku i dosti často vysychá, se v průběhu věku podařilo vyhloubit hluboké údolí dnešního Jeleního příkopu, který tak nabídl ideální strategické a bezpečné místo pro stavbu Pražského hradu, který stojí na vysoké ostrožně právě nad soutokem Brusnice a Vltavy. Ostatně kněžna Libuše ve svém proroctví věštila slávu budoucího města Prahy a určila polohu města tak, že ho, cituji, na půlnoc, tedy od severu, ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem. Pražský hrad pak dal jméno celé dnešní Praze od Suchdola po Zbraslav a od Sobína po Klánovice. Hlavní pramen najdeme v Břevnovském klášteře v pavilonu Vojtěška. Podle legendy se právě u tohoto pramene setkali kníže Boleslav II. A svatý Vojtěch. Oba měli stejný sen, na jehož základě na tomto místě založili v roce 993 vůbec první benediktinský klášter v Čechách. Samotný název Brusnice nemá s brusinkami nic společného. Jméno vzniklo v dávných dobách, kdy měl potok ještě dostatek vody a prudký spád. Lidé tehdy říkali, že bručí, a odtud zešel starý název Bruska, který se časem proměnil v současnou Brusnici. Nejdelší část toku Brusnice na povrchu najdete v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Za Rudolfa II. Se zde chovala jelení zvěř, podle které dostal příkop název. Méně se už ví, že za první republiky byl u potoka Medvěděnec. Medvědi, které dostal prezident Masaryk od legionářů, zde vydrželi až do 50. let 20. století. Dnes v příkopě najdete už jen medvědářův domek a ze zdi vyvěrající medvědí pramen, který je ozdoben reliefem medvědí hlavy. Když Marie Terezie nechala v 18. století kvůli zpevnění přístupu na hrad od severu vybudovat sypaný val, dnešní Prašný most, Jelení příkop se rozdělil na horní a dolní část a potok byl sveden do roury. V letech 2001 však skrz tento masivní val vznikl jedinečný průchod pro pěší podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Tímto cihlovým tunelem dnes lidé procházejí přímo podél koryta potoka v hlubokém údolí pod hradbami hradu. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, ujediněle se mohou vyskytovat přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 35 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to?
5: To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo. Mítko zdarma.
6: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
7: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
8: Jsem ztracen a bloudím.
9: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Ahoj kamarádi, tady je zde Návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Lutka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely Od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Porta na Country Rádiu.
1: Tak přátelé, jestli patříte k posluchačům Country Rádia, takovým těm poctivým a pravidelným, tak už dobře víte to, co jsem říkal během týdne a avizoval, že i dnes si budeme povídat trošičku o portě, no co trošičku, budeme si povídat hodně o portě, protože tady nemám nikoho menšího, než, a já se nebojím použít ten výraz sportovního harcovníka, jo. Slávka Jahouška. Slávku, ahoj. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Spočítáš, kolikrát jsi byl na portě?
2: Ježiš, to je nepočítaně. Víš, kdy jsem tam byl poprvé? V roce 74.
1: Tyjo.
2: To bylo portě teprve asi tak 8 let, nebo 7 let. Nebo...
1: To by se dalo spočítat, teď je 60.
2: No, ale pozor, jako ono to začalo vlastně jako o trumpské muzice celé.
1: Jasně, jasně.
2: Ale v roce 74 to kolo bylo ve Svitavách. Aha. A tam si přesně pamatuju, že vyhrála skupina Marzias.
1: Aha,
2: a což... skupina bratří Mikolášků, což byl prostě jasný folk.
1: Jasný.
2: A to tramský tak nějak ustupovalo, však potom se to taky oddělilo, že a byla tramská porta extra.
1: Jo,
2: no, tak
1: jo,
2: pamětník jsem, to je pravda, už tam jezdím dlouho.
1: Jezdíš tam dlouho. Jaké máš ocenění? Já si pamatuju taková ta portovní deska, kde si zpíval furt to jede, furt to jede, furt to jede, takže ano, ta byla úspěšná, ne?
2: Ano, to byly, hele, to bylo 84, jsem dostal
1: to by mohlo být,
2: interpretační,
1: no.
2: A 85 jsem dostal autorskou za píseň Kuchyňský rituál blues.
1: Jo, ano. A to já jsem přišel z vojny a to jsem si tu desku pořídil, myslím, že, no. Že to bylo, že tam byla ta písnička.
2: Když jsi řekl, furt to jede, tak to byla písnička Škoda 1000 MB, takzvané MBčko.
1: Ano, ano.
2: A to vyšlo v roce 87 právě na takové té portovní desce Od každého nějaká píseň. Jo?
1: Jo.
2: A představ si, mě za tuhle tu píseň začaly chodit pak v 90. letech najednou peníze z norského Osla.
1: No prosím tě.
2: No a tak jsem potom pátral, jak je to možný, jakože kde se to, jak tam mohlo vzít. Došlo mi, že a jo, a to už bylo, už se to hrálo v těch 80. letech v tom,
1: no, no,
2: Osle.
1: Jo? Jo, jo.
2: A na tom rádiu nějakým. Tak to musel být nějaký emigrant, který odešel, odnesl si tu desku sebou.
1: Jasný.
2: A pak jsem se dozvěděl ještě krásnou takovou noticku k tomu, že si to Norové velmi oblíbili, zejména protože se tam vyskytuje třikrát slovo fakt, fakt, fakt.
1: Jasně. Jo. Je teda pravda, že s tímhletím slovíčkem, zejména v komunikaci třeba s Američany, když jsem někde na nějakém festivalu a bavíme se mezi sebou s klukama a divíme se fakt, jo? Tak většinou spozorně. Jako.
2: Ano, ano, ano.
1: Jo, je to pravda, je to pravda. No, čeština je krásná, ne? Že ne? A i pro ostatní národy. Slávek Janoušek, mým hostem, prosím tě, takže tím jsme tu portu tak nějak otevřeli letos 60.
2: let, je to strašné.
1: Je to strašný, je to strašné. No. Jednak teda je to krásná tradice a jednak nám to říká, že jsme trošku zestárli.
2: No, trošku jsme zestárli, lásko.
1: Na druhou stranu, ty jsi si v tom našel to svoje, konec konců další písnička to dokáže.
2: Dobře.
1: Kdybyste se chtěli, Slávka, na něco zeptat, 720 00 11 11, to jsou SMSky, kam můžete psát.
3: Je to tak krásný, být starý, zdravý.

0: Porta na Country Rádiu.
1: Tak, o portě si povídám dnes se Slávkem Janouškem, tedy zasloužilým portistou, a hned začneme Slávku tím, že program letošního ročníku, tak no. Jednak teda, jak jsme řekli, je to 60. ročník a hlavně taky měli by se tam objevit vítězové porty, tím to nějaký slavnost.
2: Takový, co ještě žijou.
1: Jo, jasně. No a teď hele, vidím, v pátek 26. v 17 hodin Madalen Petr Bende. Pak jsou nějaké ty soutěže, pak je v 19.40 Jarda Samson Lenk, pak ve 20.25, jestli se nepletu, po soutěži Luz a na konci Nezmaři, ty jsme teď slyšeli, Stopy bláznů, takže to je program na pátek.
2: A jenom schválně ještě mi řekni, kdy začíná to první?
1: To první v 17 hodin.
2: V 17 hodin, ano. A kdy je ta soutěž?
1: 17.40.
2: 17.40, ano.
1: Takže
2: to mě zajímá, protože totiž jsem v té porotě.
1: No, a to jsem se chtěl zeptat. Ty tam samozřejmě nejenom jako interpret a vítěz porty, ale taky porota. A býváš často, anebo si tak jako náhodně?
2: Já jsem, člověče, byl přizván už poprvé někdy, no to už je třeba 6-7 let nebo tak. A pak jsem tam jako zas dobu nebyl a teď jsem tam snad po třetí nebo po čtvrtý za sebou. Tady v téhleté porotě v Řevnicích. Ale předtím jsem dost často jezdíval na různý ty regionální kola.
1: Jo.
2: Už jsem taky obešel kdekere. A letos se to sešlo tak, no, že nás třeba pozvou i s kapelou a že pak tak tam sedím den v porotě a pak si ještě i tam zahrajeme. Takže to je velmi příjemný. Tak letos já jsem byl dokonce na třech regionálních kolech. To se mi ještě nikdy nestalo.
1: Krásný.
2: Takže já mám už přehled o třech postupujících.
1: Jo.
2: Letos si tu ten model trošku jinak, protože je těch 60
1: jasně,
2: let, tak nepostupují z regionálních kol dva, ale jenom jeden.
1: Jo, jenom jsou tam ty vítězové. No,
2: takže bude vlastně jenom 14 soutěžících, jinak jich bývá 28.
1: No, tím si naznačil, býváš v porotě, čili můžeš srovnávat jednak jaksi úroveň rok od roku těch vystupujících na portě a taky vlastně úroveň porty jako takovou, protože ty jsi zažil ty nejslavnější léta, kdy samozřejmě ta porta měla ještě podtext, včetně politického, sociální a tak dále, no, scházení lidí, že jo, prostě komouši to neviděli rádi, no a teď prostě tam se najednou sjelo prostě davy.
2: Ale davy takový, že v roce 89 to bylo 30 tisíc lidí.
1: No.
2: A navíc tam ještě si tak všichni hráli na to, že byli takový lepší, než byli jinak.
1: Jo,
2: protože tam třeba nikdo po sobě nenechal kelímek v auditoriu. Jo, nebo prostě, že všichni byli jako ochotnější, než kdykoliv jindy.
1: To bylo. Tam ta atmosféra taková jiná. Ano.
2: A bylo to vždycky strašně příjemný už jenom právě touhletou atmosférou.
1: No dobře, a dneska je situace už jiná, jak tedy společenská, tak vlastně i muzikantská, hudební. Možná, že i v tomhle případě už to není.
2: Samozřejmě, ale jo, vždycky tam je to jako takový strašně přátelský a to, a člověk tam potká spoustu lidí, který třeba potom potkává v průběhu roku někde jinde a to pak kolikrát mám problém, jako že když ti někdo začne říkat, že no, tenkrát jsme si spolu dávali panáka, ne?
1: Jo.
2: No a to je těžký potom se rozpomenout.
1: Kdy, kde, s kým.
2: A obzvlášť, že ho potkáš na jiném místě než minule.
1: Jasně. No. No dobře, Slávku, ta porta v Řevnicích je pochopitelně z mnoha důvodů mnohem komornější než
2: ale
1: ta v Lochotíně.
2: Ale je to dobře vybrané místo.
1: Je to tam to hezký,
2: prostě
1: jaký to máš
2: pěkný
1: pocit? No.
2: Mně se to tam strašně líbí, je to dobrý a letos hlásili už Anička Rojtová, že je vyprodáno v podstatě téměř, takže to bude plný barák. Tam v tom lesním divadle to je opravdu strašně příjemný. Že je pod strumama, takže i když je třeba horko, je to prostě tam dobře vybrané.
1: Je to dobrý.
2: Ale tam to je samozřejmě kapacita 1000 lidí, že jo? Kdežto v tom Lochotíně tenkrát opravdu bylo 30 tisíc a to narůstalo po celý ty 80. leta směrem nahoru. Napřed ono to bylo na výstavišti, to už tam dneska není v té Plzni, jsou tam nějaký obchodní centra a na tom výstavišti to mělo takový amfíček, který byl tak do 5000 lidí.
1: Aha.
2: A to pak přestalo stačit. Takže se to stěhovalo, tuším v roce 83 nebo 84 se to přestěhovalo do Lochotína, 3. A A pak už to vlastně tam jenom přibývalo, přibývalo a najednou bylo 7 tisíc za 10, za 15, za 20, 25 a až to končilo 30 tisíc lidí. Každý rok prostě přibývalo spousta lidí a jezdili až z Košic a z Michalovců, protože takový festival v Československu jiný nebyl.
1: Nebyl. A to je právě to ono, i to je vlastně další... Tak jasně, ty lidi se na to těšili celý rok, jak už jsme naznačili, mělo to podtexty různé, jednak teda setkávání s lidma třeba z celé republiky, který si jinak během roku neviděl, to platilo i o muzikantech, mělo to, jak jsme řekli, i ten politický a společenský podtext, ano, a pořadatelé, ano, kontakty.
2: No, protože když jsme v roce 84 dostali tu Portu,
1: ano,
2: tak ten zájem těch pořadatelů to bylo neuvěřitelný. Mm. Já jsem měl dennodenně po té Portě 10-centimetrový stožek dopisů pod schránkou na zemi na chodbě, protože ta schránka byla narvaná.
1: Milé děti, dopis, to je takový papírový, měli bychom popsat, co, no, co je to.
2: To byl dopis, to se takhle děti psalo, ano, a tam se psala nějaká nabídka, no a půlka byla od holek samozřejmě, jakože se chtějí seznámit, to byl nějaký příjemný, ano. Ale víc zajímavý bylo to, že psali ti pořadatelé, který se sjeli na tu Portu a my měli najednou prostě 2 roky dopředu plný kalendář, to bylo naprosto neskutečné.
1: Dneska je těch festivalů taková spousta, těch krásných míst tolik, že něco takového uspořádat je už téměř prakticky jakoby nemožné. To jsou opravdu takové věci, jako se povedly Nedvědům na Strahově a takové věci, to jsou takové už jako výjimečné události.
2: A dneska to samozřejmě spíše o té rockové muzice. Taky. Já vím, že v Hradci Králové Rock for People, tak tam je 50 tisíc lidí.
1: Ale to už je žánrově jinde, samozřejmě je to i pro jiné publikum, než jsme my. Na druhou stranu třeba zrovna v těch Řevnicích bývá velmi pěkný festival, který bych neřekl, že je zase až tak daleko, je to rockabillyový festival, který se jmenuje Rumble, což je taky jako velmi pěkná záležitost a taky to prostředí si tam právě, my tam často hrajeme, takže si libujeme v tom prostředí, takže pozvánka pro všechny určitě, aby přišli. A my budeme Slávku trošičku vzpomínat, já ještě jednou připomenu tedy, že v pátek nejprve teda budoucnost 26. v 17 hodin Madalen, Petr Bende, v 19.40 Jarda Samson Lenk a potom 20.25 po soutěži Luz a ve 22.40 společně s Nezmary. A teď si dáme písničku, která je vlastně taky takovou jakoby vzpomínku. Já ani nevím, v jakém roce jsi to napsal Jakubovi.
2: No, když se narodil Kubíček a to byl rok 83. Některé písně strašně rychle stárnou. To už je 43 let té písni.
1: Ty bláho. Ještě, že mi tak rychle nestále.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Na malou chviličku přerušíme povídání o muzice a podíváme se na důležité informace pro všechny, kteří někam cestují. Tak pozor na trati 091 Kralupy nad Vltavou, Praha Hostivař, v úseku Roztoky u Prahy Lipčice nad Vltavou se porouchalo vozidlo a znamená to, že některé vlaky jsou tam odřeknuty, tak sledujte pokyny dopravce. Teď ale pro ty, kteří jedou autem, i pro ně tu mám nějaké lehce znepokojivé zprávy. Myslím si, že nejsložitější situace je momentálně na D5 a na D1, co se kolon týče, protože housne doprava na příjezdu do Prahy po D5 směrem od Rudné. Tam to zatím ještě není až tak husté, ale na dálnici D1 tam už se nám doslova tvoří kolona a je to teda v místech, abych byl přesný, od 166. do 196. kilometru ve směru na Ostravu, takže během těch 30 kilometrů prakticky taková nesouvislá kolona vozidel, počítejte tam prosím se zdržením. Jinak když jsme na D1, tak porouchané vozidel

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: Porta na Country Rádiu.
1: Tak je tady portovní povídání, kde mým hostem je Slávek Janoušek. Vzpomínáme na staré porty, na kterých byl účasten, kdy desetitisíce lidí prostě chodili, vzdorovali tehdejšímu režimu tímto způsobem, ale chodili taky na pěknou muziku a navazovali kontakty. A ono to letí a už je tu 60. ročník. A teď tady napsal Jirka, tím začnu, Slávku.
2: Ano.
1: Napsal: ahoj Slávku, myslíš vážně tu písničku, je to tak krásný být starý, ale přidal smajlíka k tomu, no a dej, ty tam ale zpíváš, je to krásný být starý a zdravej.
2: A zdravej a šťastný.
1: No jasně, no.
2: Tak. A nebejt otravnej.
1: Jo, takže to myslíš naprosto vážně.
2: Naprosto vážně.
1: Takže odpověď pro Jirku, ano, myslí to naprosto vážně. No ale pojďme teď ještě vážněji k tomu, co nás čeká na portě 2026. Přesouváme se tedy k sobotnímu programu, kde budeš i ty vystupovat. A tam už to opravdu tedy, to jsou krásná jména. Myslím si, že pro ty, kteří mají rádi muziku, kterou tady hrajeme v Country Rádiu, tak je to pozvánka jako hrom. Quanti Minoris, Aleš Petržela, Randefu, Tereza Balonová, Lotrek, Vojta Kyďák Tomáško, Nová sekce, Přelet MS, Monogram, Zelenáči s Marko Čermákem, Pavlína Jíšová, Slávek Janoušek, Vehyba, Věra Martinová a Malina Brothers, Spiritual Quartet a Tichotovi a Příbuzní s písničkami Nedvědů.
2: No, hele, tak to je...
1: To je program, ne?
2: Program úžasný, no.
1: To je program úžasný.
2: Všechno vítězové porty.
1: Všechno vítězové porty. Mnohé z nich jsem tady v rádiu měl, ať už ty zasloužilé, jako si ty a Vojta Kyďák Tomáško, nebo třeba i ty, kteří se objevili nově, taková Terka Balonová, když vyhrála portu, tak jsem přišla jako holčička s kytárou. No dneska je to obrovská hvězda, tamhle její obrovské plakáty jsou v Americe prostě jako hvězda Spotify a tak dále. Takže vydá od porty, kam se odpíchla a kam až to dotáhla, ale jsou tam i další. Jedním takovým bonusem pro všechny ty vítěze je vlastně ta síť festivalů, těch takzvaných partnerských, ta štafeta. No, co ty o tom víš? Ty taky vlastně děláš
2: jasně,
1: festival.
2: Ano. A to byl nápad, tuším, Jirky Vondráčka, který vlastně tu portu šéfuje poslední leta a myslím si, že dobře.
1: Ano.
2: A tohle byl nápad, který se postupně rozvíjí, že jako přibývá těch festivalů.
1: Ano. Pamatuju si, když jsme mluvili o 20, ano, už je snad 30.
2: Ano, a je to v podstatě série festivalů po této republice od jara až do podzima.
1: Aha.
2: A pořadatelé z těchto festivalů se vlastně domluvili s vedením porty, že si budou brát nejenom vítěze, tak
1: ale ten, kdo se jim líbí.
2: V tom smyslu to není, že vítěz bere všechno, ale prostě, že si budou vybírat, co se jim na té portě líbí, což tak trošku jako i nutí zase ty pořadatele, aby na tu portu přijeli.
1: Přišli,
2: jo,
1: jasně. A je to vlastně určitý ekvivalent toho, o čem jsi mluvil na těch předchozích monstrozních portách.
2: Ano, ano. Takže teď údajně to má být teda už 30 festivalů. A já jsem jedním z nich, protože Janouškovo Ústí bude mít letos 41.
1: Muzikanti v Cakli.
2: Ano, Muzikanti v Cakli, v Ústí nad Orlicí a takové krásné místo, romantické, Cakle se to jmenuje. No a je to letos už 41. ročník to bude. A bude to 14. a 15. srpna. Dělám si tady trošku
1: bohřeho
2: polivčičku. No tak my tam samozřejmě taky budeme hrát. Dokonce i ty s kapelou,
1: s Tomášem Průšou.
2: Show budete tam hrát v pátek.
1: Ano.
2: A v sobotu tam budou dokonce, to jsem nadšený, že se mi něco takového podařilo.
1: Ano.
2: To, co se tady na té portě slibuje na konečku, že se tam objeví i Tichotovi legendy Spiritual Quintetu, tak ty budou i u nás v Ústí.
1: Hezky.
2: A Spiritual Quartet rovněž, protože my jsme si s nima loni zahráli na nádvoří v Telči. To byl tak krásný koncert, na který prostě člověk bude vzpomínat dlouho, protože to mělo tak neuvěřitelnou atmosféru. Nebo třeba oni končili loni na festivalu, jak byl Mohelnický dostavník, tak teď se to jmenuje Mohelnický Folkfest.
1: Ano, ano.
2: Dělá tu skupina Madalén a tam chodí tolik lidí, že to je snad největší, neobsazenější český festival. Jo. Tam bylo snad nějakých 3-4 tisíce lidí, jako jo, že to je tam docela velký prostor a tak. No a takže prostě tyhle ty festivaly a jejich pořadatelé ano. si vybírají někoho sporty. Já to mám jednoduché v tom, že já jsem zároveň už po několikáté za sebou v té porotě, ano, takže
1: vidíš to
2: mám
1: důležité,
2: přehled, dokonce i ty regionální kola jsem navštívil, jasně, takže jasně. si tak mám možnost vybírat, takže samozřejmě mám to sice na plakátě jako vítěz sporty, ale jako třeba to vítěz nebude, ale někoho jasně, z té porty si rozhodně vyberu, kdo se mu bude do té dramaturgie hodit. Ano. A takže mám radost, že vlastně jakoby něco takového funguje, že těch 30 festivalů to někomu z té porty dá příležitost, aby si zahrál.
1: Když to vemu postupně, to, co jsi říkal vlastně, že ten spirituál kvartet, že je to skvělé, tak ono se to dalo očekávat vlastně, protože ty lidi, co tam jsou, tak jsou muzikanti jako hrom navíc.
2: Samozřejmě.
1: Já jsem to tušil a jsem rád, že jako pokračování spirituál kvintetu je více než důstojné, jako spirituál ano, kvartet, to prostě je nádhera. A každá ta kombinace, kdy teda ještě vlastně Tichotovi se k tomu připojí, tak je takovou hezkou připomínkou toho a určitě velký lákadlo, takže to je jasný, že se těšíme všichni, i jak to v Cakli rozbalej. A vlastně chci říct i to, že jak ty si řekl, že teď si tam vybíráte vy jako pořadatelé těch festivalů, tak to se mi na tom taky líbí, jak si vlastně ty pořadatelé tu cestičku najdou k tomu, aby teď to nejlepší a nejzajímavější na ty festivaly dostali, protože vlastně tím, ono dřív to bylo tak, jak ty říkáš, když na tu portu přijeli, sjeli se a pak je zvali a tak dále, tak ta porta bylo místo, kde skutečně asi si získal ten největší přehled, když tam byly ty kapely, ta špička, jasný. Že jo, prostě. No dnes je to trošku třeba komplikovanější, protože těch festivalů je hodně, je to roztříštěné, navíc i žánrově se nám to hodně míchá, ne na každý festival se hodí to, co třeba je na portě a zase naopak, to je potřeba říct, ale hledá si to svou cestičku a to je nádhera. My si dáme písničku, když dovolíš, teď si vyberu já, vyberu si písničku, kterou od tebe mám úplně nejraději a přestože jí mám rád, je to novější věc. Mě si s ní úplně odebral. No, před chviličkou si zpíval o klukovi, o Jakubovi a teď budeš zpívat o tatínkovi. No jo,
2: prostě. Každý potřebuje otce.
1: Ano, to je nádherná věc. Díky za ní. Mám tu možnosti za ní poděkovat. Díky.
2: Děkuji.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Portál na Country Rádio.
1: Sportovní povídání pomalu končí, jsem rád, že jsem stihl tedy písničku Každý potřebuje horce, jinak Slávku, je to tak? No vlastně ne, nemůže to tak být. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli tvoje písničky jsou všechny ze života, tahle ano.
2: No, tak většinou všechno.
1: Jo, tak jako pochodoví cvičení si taky pamatuju, kdy nás nahnali s těma pytlíkama na rukách.
2: To
1: jako,
2: taky, jasně. Všechno ze života.
1: No, s tou Škodovkou, hele, já jí měl a jezdila dobře, ale tam už trošičku...
2: Tam je všecko, co se doopravdy stalo, tam místní kvůli rimu, všechno.
1: No a co Imaginární hospoda?
2: A Imaginární hospoda, no tak to je píseň, která vznikla v roce 85, kdy byl právě první ročník té mé akce. Tenkrát jsem byl jenom dramaturg, ale postupně. No a do dneška vlastně ta píseň je tam něco takového jako hymna, nestojí se u toho, ale má to povinnost zahrát se mnou ta první kapela, která v pátek 14. srpna začíná.
1: Jo,
2: takže to je takový, ale zásadně bez zkoušení. Prostě, nauč se.
1: jasně.
2: Pojď hrát.
1: Jasně. No takže my si dáme na závěr Imaginární hospodu, že bez ní by to nemohlo skončit to naše povídání, ale než se k tomu dostaneme, tak já ještě se vrhnu na nedělní program. To je další věc, kterou já na Portě miluju. Je X festivalů, které jsou prezentovány jako třídenní, prostě v pátek něco a v neděle je tam potom skákací hra a konec. Jako, ne, tady ne. Tady je program jako hrom 28. v neděli. Martin Rose, Robert Křesťan na trapeři, Marie Tilšarová, Epidemie, Eliši, Marien, Xindl X, Copáci, Odpad Roman Horký, toho zdravíme tímto, vlastně ten je nemocný, takže...
2: A ten odpadl bohužel i dneska. Tom chvojení.
1: Dneska je chvojení, takže ani tam nebude. Ty tam budeš na chvojení.
2: Já tam budu.
1: Jinak mimochodem, já už jsem se právě chtěl zeptat, jestli jsi přijel do Prahy jenom kvůli tomuhletomu rozhovoru, nebo jestli máš ještě něco tady.
2: No ne, já jsem tu totiž trošku poblet, já myslím, že na tom chvojení budu hrát až zítra a ukázalo se, že tam hrajeme dneska, tak jsme museli trošičku upravit program dnešního dne, protože my tady dneska měli hrát, hrajeme v Klánovicích, u Prahy, jak je nádraží, tak tam je taková restaurace, má takový dvoreček a na tom dvorečku, takže od 4 hodin, v 16 hodin budeme hrát my s Láďou Zítkou, pak dá, protože přijdou i děti, tak tam dá Loutkovou pohádku Marek Vojtěch, a protože já pak musím okamžitě už
1: na
2: jet, abych stíhal to chvojení, tak večer tam zahraje, to jsem domluvil v podstatě z auta až cestou sem, tak mě vyhověl, že tam zahraje Jakub Noha svoje věci, svoje písně, takže bude Štěrbina ve dveřích a další jeho hity. Jo. Takže jo, Klánovice v 16 hodin, Janoušek, Zítka, Vojtěch, Noha.
1: Jasně, je vidět, že ty své dramaturgické zkušenosti prostě uročíš kdykoliv. No,
2: z auta jsem to musel nějak zprodukovat, protože když se rok bavíš s pořadatelem chvojení a všechno...
1: Že jo,
2: a že ladíte ty detaily, jak to bude probíhat. Akorát já mluvil celou dobu o pátku a on o sobotě a za celou dobu jsme na to nepřišli. Až já teď se na to přišel. No, ale nakonec to nějak dopadne velmi dobře, já myslím. Tak 16 hodin v Klánovicích hospodě.
1: Tak ať se ti to vydaří, Slávku, samozřejmě, ať se vydaří i Porta, my ještě o Portě budeme mluvit a já všechny zvu 26. až 28. června opět tedy v tom známém místě, že jo, prostě v tom lesním divadle v Řevnicích a nebude chybět ani, to jsme ještě neřekli, protože jsem se zase u toho, že Roman Horký nebude, tedy bohužel ještě jednou zdravíme Romana i Kamelot a bude tam také Robert Křesťan a druhá tráva v 15.30, kteří by to měli pak uzavřít, slavné písničky Porty na konci a tak dále. No, je to všechno, co jsme říci měli, co jsme říci chtěli, já ti děkuju za návštěvu a
2: já taky děkuju za pozvání.
1: Ať se vydaří dnešní oba dva koncerty, jak na chovení, tak i v Klánovicích.
2: A hlavně ten přejezd mezi něma.
1: Ano, já těším se s Tomášem Průšou k tobě do Cakle, no a taky na Portu, takže jo. Míš se hezky, děkujeme. Já ještě kouknu narychlo, jestli někdo nenapsal nějakou otázku, která by, jako na kterou bych nedokázal odpovědět já. A ne, jsou tu nějaké pozdravy pro tebe, ale nikdo se na nic neptá.
2: Dobrý.
1: Všechno je jasný.
2: Všechno je jasný, takže mějte se krásně a choďte na muziku.
1: Díky, choďte na Portu, choďte na muziku a choďte na Janouška.
2: Díky.
1: Třeba do Imaginární hospody.

jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stále

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bousky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přeháňky a bousky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Policie ve spolupráci s celní správou obvinila 15 lidí v rozsáhlé kauze nelegálního hazardu. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina od roku 2022 provozovala po celé republice více než 200 nepovolených výherních automatů. Další desítky měla připravené ve skladech. Kriminalisté prověřují i milionové výnosy z trestné činnosti nebo možné investice do nemovitostí v Chorvatsku. V Karlových Varech začala výroba křišťálových globů, tedy hlavních cen mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Moser podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000. V Mladé Boleslavi nepoteče voda. Bližší informace má pro nás Luboš Dvořák.
2: Odstávka teplé vody v Mladé Boleslavi je plánována na 10 dní od 20. července. Hlavním důvodem jsou stavební práce související s přestavbou třídy Václava Klementa. Součástí této rozsáhlé akce je přeložka a oprava části horkovodního vedení. První práce už byly zahájeny distribuční firmou v ulici U Stadionu. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Teď trocha historie s Luďkem Savanou Urbánkem.
3: Městské slavnosti v Koryčanech připomenou v sobotu 3 výročí spjatá s rodinou Tonetů, která v 19. století stála u světového zrodu ohýbaného nábytku. Na letošek připadá 230 let od narození nábytkáře Michaela Toneta, 170 let od příchodu Tonetů z Vídně do Koryčan a založení zdejší továrny a 130 let od výstavby reprezentativní Tonetovy vily. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V 6. minutě otevřel v Atlantě skóre dosud nejrychlejším gólem na probíhajícím šampionátu Michal Sadílek. V 83. minutě ale soupeř srovnal. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane.

jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál páděl dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

No, tak to byla další parádička. Máme 12 hodin 13 minut pozdní sběr s Lubošem Novotným. Podívali jsme se na D58 a teď už je před námi soutěž, ve které budeme hledat společné téma. Takže dobrou chuť k vašemu obědu, příjemný poslech. Průdušky, Pavel Brimer a Hoptropáci zaspívají písničky a v nich je něco ukryto, co by vám mohlo zase otevřít cenu k drobnému nebo cestu k drobné ceně od Country Rádia. I dnes je to triko Country Rádia. Tak poslouchejte, průdušky už začínají v podstatě hrát a já vám držím palce. Volejte po odehrání třetí písničky na číslo 210 323 333.

fleku bych krat. Z váčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák jsem nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal, trysky v balíku pro psy,

0: Tak hoptrpáci dospívali a já jsem odblokoval telefon s číslem 210 323 333. Dnes to, myslím, nebylo tak složité, i když v první písničce to slovíčko zaznělo tak mimo děk. Tak uvidíme. Máme někoho už na telefonu. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ahoj Milane, tady je Liska z Besky.
0: Ano, zdravím Lidko, ahoj. A povídej, co jsi tam objevila.
1: No, já si myslím, že to je Pošťák.
0: Ano, velmi správně. V té první písničce tak jako mimo děk a vlastně mimo souvislost se tam objevil. Co s neumytým nádobím ti Pošťák poradí, se tam objevilo, ale jinak to bylo celkem jasný. Pošťák přinesl něco pro Pavla Brinmera, první honorář, a jinak Pošťák se má, zpívali Hoptrpáci a ty se máš taky, protože vyhráváš tričko Country Rádia, tak já ti gratuluju. Vydrž mi chviličku. Jo, vydrž na telefonu. Ano, tak jo. Zatím. No, a my pokračujeme dál. Vyrazíme do Prachovských skal s Ivanem Látkem, na Rodeo s Rostou Fischerem, do Kalifornie s Paběrkami, do Zlatého údolí s Pacifikem. Zkrátka a dobře budeme cestovat a přitom třeba obědvat. Tak si to užijte, dobrou chuť, hezký poslech.
2: Polední menu na Country Rádiu.

vidíš a je po mně. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: pátečním poledním menu přejeme všechno nejlepší všem Leošům, protože právě dnes, 19. června, má Leoš svátek, tak je to napsáno v kalendáři, no a posíláme hezkou písničku. Takže pro Leoše, Pacifik a Zlatý údolí.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Já doufám, že vám Country Radio rozdává radost a zatímco večer po 19. hodině ve speciálním pořadu uděláme radost všem milovníkům trampingu, protože nás čeká právě pořad 107 let trampingu, tak teď potěšíme všechny milovníky koček, protože Pokáč bude zpívat o své míru milovné kočičce.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

0: Polední menu právě teď končí, přátelé, je tu 13. hodina. Jestli ještě jíte, tak dobrou chuť, ale jinak nás čeká Honza Vyčítal a Jelen na začátku té příští hodiny. Do té doby ještě předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Je s vámi Milan Schmidt, hezký poslech.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bousky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přeháňky a bousky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Česko patří mezi země s největším počtem domácích bazénů na obyvatele v Evropě. Kvůli letošnímu suchu ale některé obce začínají omezovat jejich napouštění z vodovodu. Domácnosti mohou zvolit také dovoz vody do bazénu cisternou, což obce doporučují. Český hydrometeorologický ústav varuje před předpověďmi některých aplikací počasí. Ty na příští týden ukazují naprosto extrémní vedra, až kolem 40 stupňů Celsia. Podle meteorologů je ale výhled velmi nejistý a takové teploty jsou zatím vysoce nepravděpodobné. Jisté ale je, že vedra budou. Radary v obcích rostou jako houby po dešti.
2: Město Mnichovo Hradiště chce zavést úsekové měření rychlosti na dvou ze tří plánovaných míst, a to v ulici 5. května ve Veselé a na vjezdu do Kněžmostu na silnici vedoucí od Bosně. Se radarem se počítá i v Turnovské ulici, ale s ohledem na plánovanou rekonstrukci to bude později. Záměr chtějí spustit už příští rok. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Noví policisté jdou do práce. Blíže kolega Savana.
3: Na bezpečnost v Brně i dalších městech Jihomoravského kraje bude v budoucnu dohlížet téměř 200 nových policistů. Jejich služební slib zazněl na náměstí Svobody při oslavách Dne policie. Ceremoniálu se zúčastnil policejní prezident Martin Vondrášek, ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil i další vysocí představitelé policie. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Máme tu další trenérskou a fotbalovou změnu. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle posledních informací by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: dní.
1: Páteční odpoledne v plném proudu, přeji vám příjemný poslech. Hodinu po 13. zahájili Honza Vyčítal, to tenkrát v 45. a také Jeleni a Rozlučková. Já se s vámi ale v žádném případě neloučím. Jednak tu mám ještě spoustu písniček a také nějaké informace. Nezapomněl jsem ani dnes na vodácké zpravodajství, takže Míla Pražák za chvíli z té muziky, třeba Eagles, nebo Mikyrivola, nebo Marien, a nebo Naděja Urbánková s Karlem Černochem. Dobrý den.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Další Kukátko přináší pravidelné páteční vodácké zpravodajství, to znamená, že na telefonu je Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak co pro nás máš nového?
2: Nového, tak možná dobrou zprávu v tom, že opravdu nás čeká krásné letní počasí, což znamená, že budou lidé vyrážet na vodu, že to je ideální právě víkend strávit u vody. Nicméně s vodou to není úplně nejslavnější, není to ještě žádná hrůza, vlastně Berounka má dostatek vody, Ohře, ta se blíží k minimu, ale pořád ještě je splavná v celém svém toku, Sázava už jenom horní tok, Stýnce do Pikovic, bohužel tam už nikdo asi nesjede, to samý Lužnice, Stá voda do Bechyně, tam to bývá taky obvykle, když už je málo vody, Vltava má dostatek vody a docela s vodou na tom je i mizerně Otava, dá se teda ještě se sušice, ale už tu není žádná sláva. Takže, a ještě kdo má dobrou vodu, tak je docela Ploučnice na severu a Jizera.
1: Takže dá se vyrazit, kdo bude chtít, prostě tak
2: určitě,
1: si místa najde.
2: Určitě to stojí za to.
1: Co nějaké akce kolem vody?
2: Akce kolem vody, tak vysloveně, že bychom měli nějaké vodácké akce, už není, protože všechna odemykání už jsou za námi.
1: Ano.
2: I vodácké akce většina je pryč, ale můžu pozvat vlastně ty, kteří přijedou například na Ohři, tak můžu pozvat na dvě kulturní akce. Tam je hezký zámek a hrad Wildstein u Skalné a tam vystoupí v sobotu kapela Delorine a je to oslava letního slunovratu, noc světla, bylin a tance.
1: Ano.
2: A nebo kdo by chtěl něco takového poetičtějšího, tak je to v botanické zahradě v Bečově nad Teplou, kde teče říčka Teplá, balada pro banditu v bečovské botanické zahradě, která je také v sobotu 26. a je to od 8 hodin a hrají žáci a učitelé Valdorské základní školy Vlaštovka z Karlových Varů. Takže bude to takové spíš školní představení, ale určitě to bude také hezké.
1: Velmi milé. Dobře, děkujeme za pozvánky, děkujeme za stavy řek, tak jak vypadají momentálně. Budu se těšit na slyšenou příští týden a vodákům ahoj.
2: Ahoj.

0: tuto chvíli, že vypadá všechno poměrně dost klidně, žádné další neplánované mimořádné události nevidím, dokonce nevidím ani žádné polodenní výluky, takže mohu akorát říci, že do neděle 21. června z důvodu výměny kolejí u zastávky Zábřeh Vodárna došlo ke změně organizace dopravy tramvajových linek v Ostravě, a sice čísla 2, 7, 11, 13 a 15. Linky 2, 7, 11 a 13 jsou ukončeny na provizorní zastávce Zábřeh Vodárna na ulici Pavlovova, ze které je zavedena náhradní autobusová doprava nad 1 směr Zábřeh a nad 2 směr Výškovice. Linka číslo 15 je nahrazena autobusy v celé své trase. Tolik tedy pohled na koleje v Ostravě a teď se pojďme rychle podívat také na dálnice, jinak Ostrava pro nás důležitá, jsme tam na Fontáně, tak kdybyste mířili, tak počítejte s touto alternativou, že jsou tam nějaké drobnější problémy. Teď tady vidím, že D4 nám hlásí na 60,5 km ve směru na Strakonice dopravní nehodu. Je tam asi dodávka, jestli jsem to pochopil dobře, havárie dodávkového vozu, tak objíždějte opatrně, 60,5 km ve směru na Strakonice D4. Stejně tak na D1 na 194. km ve směru na Ostravu, tam jsou v sobě osobák a nákladák. Je tam buďte připraveni na problémy. No a když jsme u těch problémů, tak D1 samozřejmě hlásí zase kolonu, tvoří se mezi 175. a 196. km ve směru na Ostravu, tak buďte připraveni na zdržení v těchto místech. No a co se D5 týče, kde také bývá kolona, tak ani dnešní den nebude výjimkou, už teď v tuto chvíli mezi 7. a 0. km ve směru na Prahu je dlouhá kolona nákladňáku. Připravte se na zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
1: Country Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
2: Věřím, že si krásně užíváte prosluněný víkend s tropickými teplotami. Nejlepší by bylo strávit ho někde u vody nebo u nějakého parádního stánku, pěkně se ovlažit, osvěžit, popřípadě, když nemáte rádi vysoké teploty, nikam nechodit. Ale určitě nezapomeňte poslouchat vysílání Country Rádia v pondělí, kde tu máme celou řadu témat. Ku příkladu v pořadu Pod lupou, a já to prozradím, si budeme povídat o Heleně Třeštíkové. Je to žena, která určitě stojí za pozornost, a nezůstaneme pouze u ní, protože jsou že povídání, zpívání a samozřejmě primárně muzika, to je všechno to, co vás v pondělí ve vysílání Country Rádia úderem 6. tentokrát je s Vláďou, protože já to prásknu, Kačka je nedovolený. Všechno čeká. Hezký víkend!

No, The Mavericks, Here Comes the Rain. Myslím, že mi dáte za pravdu, když říkám, že jim to opravdu skvěle zpívá. Skvěle, skvěle, skvěle. Moc hezká melodie, krásně zahráno, zaspíváno. Máme před sebou další melodii, která je trochu složitější, ale také moc hezky zaspívaná, ale než se k ní dostanu, tak tady mám pozvánku na víkend, a sice na vysílání Country Rádia. Řada mých kolegů už odjela do Ostravy na Fontánu, možná někteří z vás se k ním přidáte, ale pokud zůstanete doma a budete poslouchat Country Rádio, pak byste měli vědět, že v sobotu a v neděli bude taková pohodovka, víkendový pokec, nejlepší prázdniny mého života. O tom se bude hovořit, o krásných prázdninách. Potom polední siesta bez mluvení bude za volantem a řidítky, takže to je také taková pozvánka pro vás a platí to jak pro sobotu 20., tak pro neděli 21. června. No a kdybych tedy měl k tomu dodat já, co bych byl rád, tak byl bych rád, kdybyste třeba 21. v 11 hodin poslouchali album týdne, tedy minimálně ti, kteří hledají v muzice něco víc než jen nějaký laciný popěvek. Zkrátka a dobře, máme před sebou další album týdne, které patří mezi ty náročnější a není úplně pro každého, takže pochopitelně nebude to asi nějaký masivní poslech, ale kdo skutečně hledá v muzice něco trošičku navíc a nepohrdne složitějšími harmoniemi a opravdu krásnými lirickými texty, tak by si mohl užít album kapely Na boso, ze které vám tento týden už naposledy, kromě tedy té neděle, posílám ochutnávku a zároveň tedy jako pozvánku na album týdne v neděli 21. od 23 hodin Na boso.

0: Antry počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bousky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přeháňky a bousky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura.venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to?
5: To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
6: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
9: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
11: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
11: No jo, tady jsem ještě nebyl.
12: Když spustí housle, zaskejí brouk.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
13: Stařičký šerif u šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. roční Grádlo Festu. Vystoupí tam kapely od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

hrad, ať se na hlucom zkýšíte najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýšíte najmout dát. Jo, ahoj!

No, tak tohle byla skvělá epidemie a jejich smečka. Máme 14 hodin 8 minut. S vámi Milan Šmíd, hezké páteční odpoledne vám přeji. Co nás čeká v této hodince? No, máme tady Tuláckou stezku, to je celkem jasné. Je to i Kukátko Country Rádia. Pozvu vás na muziku, která bude, myslím, že v pondělí. Ano, v pondělí 22. už to vidím. Říká vám něco jméno jako Pracek? No, mělo by. Jeden z významných tedy pilířů kapely Monogram let minulých, ale velmi všestranný muzikant, opravdu velmi všestranný. Slyšel jsem ho hrát už celou řadu stylů a vždy na pokraji tedy perfektnosti, takže věřím tomu, že i pozvánka na jeho koncert bude mít stejné parametry, tak chcete-li si poslechnout skvělou muziku, tak se nechte pozvat v Kukátku Country Rádia. Pokud zůstáváte u rádia a baví vás muzika, kterou nabízíme, tak snad nesklameme ani v této hodině. Budeme tady mít někoho z Ameriky, Faith Hill, budeme tu mít taky někoho z Anglie, Johna Lennona, budeme tu mít ale i české interprety, a sice Pacific, Honzu a Františka Nedvědovi a taky Petra Spáleného. Ten už teď začíná zpívat. Písnička to asi bude pro vás víceméně známá, není to žádná novinka, ale o to je to příjemnější. Můžete si klidně i zaspívat Obyčejný muž, Petr Spálený. Hezký poslech, krásný pátek.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na skvělou muziku. Z Bystřic by měli příznivci nejen bluegrassu, ale i dalších stylů, i když právě bluegrassáci asi budou vědět, o čem je řeč. Na telefonu je totiž Jakub Racek. Kubo, ahoj.
2: Ahoj, Volane, já tě zdravím.
1: Tak já tě schválně hážu do toho pytle z bluegrassáky, protože tvoje působení v Monogramu prostě bylo zásadní, bych řekl, určitě pro nás, pro všechny, kteří máme rádi tuhletu muziku. Ale já jsem zaznamenal u tebe určitý posun někam a tu novou písničku, která se objevila, už jsem slyšel. Musím ti pogratulovat, moc se mi líbí.
2: Děkuju.
1: A rád tě pozvu sem k nám do rádia na rozhovor, aby jsme trošku zmapovali tu tvoji vlastně éru. To rozkročení od bluegrassu až do další žánru, jo? Dobře, o tom bych si s tebou rád popovídal. Ale volám tě kvůli něčemu jinému. V Brabci štěbetali, že tě můžeme vidět někde živě, tak povídej. Kam máme přijít, abychom si tě poslechli?
2: Výborně, já budu hrát v Praze, budu mít svůj koncert 22. června, což je v pondělí. Mm-hmm. A je to taková legendární pivnice u Prince Miroslava.
1: Ano.
2: Kdo zná, ten ví, kdo nezná, tak toho milé rád zvu na koncert.
1: Mm-hmm.
2: Začíná se v 7:30 večer.
1: Ano.
2: A teďkon vlastně, co se bude dít, na to se mě lidi ptají, říkají, Kubo, budeš tam sám nebo s kapelou? A to je vlastně takový, že já tam budu sám, ale zároveň s kapelou.
1: Ano.
2: A to je taková věc, kterou bych úplně nerad prozrazoval, jenom prozradím, že to nebudou žádný half playbacky, všechno bude naživo.
1: Aha.
2: A takže přijďte, zažijte to sami, kolik randálů se dá udělat jednomu člověku.
1: Věřím tomu. Jak jsi řekl, legendární hospoda u Prince Miroslava, to znamená na Smíchově, z Radlické, všichni ví asi, v jakých místech to je a kdo ne, tak to určitě najde na stránkách, anebo možná i na tvých, nebo někde na Facebooku?
2: Na Facebooku... Jinak tam jezdí tramvaj 4, ulice k vodojemu, takže to nebude těžký najít.
1: Říká Kuba Racek, kterého slibuji v brzkých týdnech, že se objeví tady u mě v rádiu, abychom trošku probrali právě tu jeho hudební rozkročenost, která mi imponuje. Já ti děkuju, Kubo, za pozvánku, měj se hezky, ať to v pondělí 22. vyjde.
2: Díky moc, zdravím tebe i všechny u Country Rádia. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, začínáme na kolejích, mám tady varování ztratě 011 Praha, hlavní nádraží Kolín, v úseku Praha, Běchovice, Český Brod, došlo k poruše zabezpečovacího zařízení a provoz je tam omezen a týká se to obrovského počtu vlaků, takže sledujte pokyny dopravce a připravte se třeba na drobné zpoždění. Máme tady zprávy i z dálnic, pozor na D1, 279,5 km ve směru na Ostravu, srazil se tam nákladňák s osobákem, buďte připraveni i tady na zdržení, pak na D1 rozhodně počítejte s problémy mezi 175. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Tam se tvoří dlouhá kolona vozidel, i tam se zdržíte. No a když jsme u toho zdržení, tak také D5 nabízí svoji tradiční kolonu, a to na příjezdu do Prahy mezi 6. a 0. kilometrem. I tady budete popojíždět jenom tak po kousíčkách a trochu se zdržíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Škoda lásky. Na
7: na na na na na na na. No, já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
6: Zpívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

Safia, krém honí bílý fač. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Je to nenápadný, avšak pro Prahu osudový potok. Jmenuje se Brusnice. Ze země vyvěrá v Břevnovském klášteře. A přestože jeho 4,5-kilometrový tok je dnes povětšinou schován pod zemí v potrubí, zásadním způsobem ovlivnil dějiny českého státu. Bez potoka Brusnice by možná nebyl Pražský hrad, anebo by stál úplně jinde. Tomuto dnes malému potůčku, který během roku i dosti často vysychá, se v průběhu věku podařilo vyhloubit hluboké údolí dnešního Jeleního příkopu, který tak nabídl ideální strategické a bezpečné místo pro stavbu Pražského hradu, který stojí na vysoké ostrožně právě nad soutokem Brusnice a Vltavy. Ostatně kněžna Libuše ve svém proroctví věštila slávu budoucího města Prahy a určila polohu města tak, že ho, cituji, na půlnoc, tedy od severu, ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem. Pražský hrad pak dal jméno celé dnešní Praze od Suchdola po Zbraslav a od Sobína po Klánovice. Hlavní pramen najdeme v Břevnovském klášteře v pavilonu Vojtěška. Podle legendy se právě u tohoto pramene setkali kníže Boleslav II. A svatý Vojtěch. Oba měli stejný sen, na jehož základě na tomto místě založili v roce 993 vůbec první benediktinský klášter v Čechách. Samotný název Brusnice nemá s brusinkami nic společného. Jméno vzniklo v dávných dobách, kdy měl potok ještě dostatek vody a prudký spád. Lidé tehdy říkali, že bručí, a odtud zešel starý název Bruska, který se časem proměnil v současnou Brusnici. Nejdelší část toku Brusnice na povrchu najdete v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Za Rudolfa II. Se zde chovala jelení zvěř, podle které dostal příkop název. Méně se už ví, že za první republiky byl u potoka Medvědinec. Medvědi, které dostal prezident Masaryk od legionářů, zde vydrželi až do 50. let 20. století. Dnes v příkopě najdete už jen medvědářův domek a ze zdi vyvěrající medvědí pramen, který je ozdoben reliefem medvědí hlavy. Když Marie Terezie nechala v 18. století kvůli zpevnění přístupu na hrad od severu vybudovat sypaný val, dnešní Prašný most, Jelení příkop se rozdělil na horní a dolní část a potok byl sveden do Roury. V letech 2001 však skrz tento masivní val vznikl jedinečný průchod pro pěší podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Tímto cihlovým tunelem dnes lidé procházejí přímo podél koryta potoka v hlubokém údolí pod hradbami hradu. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej, a nebo ty ses trochu bál.

0: No, přátelé, a písničkou Kámo od Tomáš Průša Bandu, tedy od kapely, se kterou hrají, se s vámi rozloučím. Popřeji vám krásný zbytek dnešního dne s Milošem Kellerem a také moc hezký víkend. Jestli jedete na fontánu, snad vám vyjde počasí opravdu 100% a nevyžene vás nějaká bouřka, ale program je připravený skvělý, takže i tam si užijte krásně celý víkend. No a vy ostatní, kteří třeba zůstanete doma, nebojte se, my s vámi zůstaneme také a nudit se určitě nebudete. Teď si dáme předpověď počasí, další zprávy Country Rády a pak už Miloš Keller. Já se těším na slyšenou v pondělí v 10 hodin dopoledne. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přehánky a bouřky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na téma finance, protože ministerstvo financí plánuje zastropovat ceny půjček. Aktuální žebříček Člověka v tísni ukazuje, že takzvanou povolenou hranici by překročila zhruba polovina poskytovatelů krátkodobých úvěrů. Člověk v tísni pro jistotu odkazuje při problémech na svoji helplinku nebo web jakpřežitdluhy.cz. Novým ředitelem Krkonošského národního parku se stal Petr Moravec. Do funkce ho včera ve Vrchlabí jmenoval ministr životního prostředí. Původní termín oznámení nového ředitele měl být už 4. května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Nakoupit si kdykoliv dnes není problém a zdá se, že nejen potraviny.
2: Na non-stop otevřené obchody bez obsluhy i na venkově si postupně zvykáme. Ve Staré Boleslavi však přišli s nápadem prodeje hraček bez prodavaček. Jde o provozovnu na Mariánském náměstí. Provoz sice není nepřetržitý, ale od 10 do 16 hodin zde obsluha je. Ovšem nákup lze uskutečnit od 8 do 8 i o víkendu. Luboš Dvořák, Stará Boleslav.
1: Pozvánku na filmový festival má pro nás Luděk Savana Urbánek.
3: Hudební a filmoví fandové z jihu Moravy mohou i letos kromě řady domácích festivalů poměrně snadno navštívit také nejméně jeden zahraniční. V nedaleké Vídni na Rathaus placu se koná od 4. července do 6. září tradiční film festival. Během 9 týdnů postupně nabídne návštěvníkům promítání desítek koncertů a to zcela zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě jeden velký motoristický svátek. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. Oproti loňsku se závody uskuteční o něco dřív. V hlavních kategoriích se představí jeden český reprezentant. Filip Salač chce ve třídě Moto 2 navázat na vydařené výsledky z předešlých velkých cen a zaútočit na stupně vítězů. Před 2 týdny v Maďarsku byl druhý, což bylo jeho první pódiové umístění po téměř 2 letech. To byly zprávy. Hezký pátek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášků, kde léčí čes.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

0: Doufám, že vysílání Country Rádia je pro vás v tomhle horkém dní aspoň trošku osvěžením. Dobré odpoledne, dobrý poslech vám přeje Miloš Keller. Startuje další hodinka odpoledního vysílání. Uslyšíte v ní Pavla Brimera, Valdemara Matušku, Michala Tučného, Věru Martinovou, Martyho Robince nebo Pavla Dobeše. V kukátku jedna kulturní pozvánka a dopravní informace v půl. Ještě jednou hezký poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem.
1: Já

0: vlakem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je opět Pepa Pilán. Já tě zdravím, ahoj.
2: Taky tě zdravím, ahoj.
1: Opět máš pozvánku pro posluchače, na kdy a na co, povídej.
2: Tak je to pozvánka do Písku, tedy do města Písek, divadlo Pod čarou, a v rámci letní akustické trasy se tady v pátek 26. června od 20 hodin představí jednak písničkářka a rozhlasová moderátorka Michaela van Erne, mimo jiné oceněná Zlatou českou dvanáctkou za píseň Scházíš mi, scházíš. A po ní by vystoupil se svým programem písničkář Pepa Pelán, který vás dost možná rozesměje, ale taky přivede třeba k zamyšlení.
1: Takže Písek ještě jednou, kdy a kde?
2: Je to tedy Písek, divadlo Pod čarou, letní trasa, letní akustická trasa, pátek 26. června, začínáme ve 20 hodin a moc se na vás těšíme.
1: Děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků a hezké počasí. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pavel Dobeš a předtím Marty Robbins nás dovedl až dalším dopravním informacím. Kde máme problémy? Na D8 od Libouchce ke státní hranici. V tunelu je porouchaný kamion, jezdí se jedním pruhem, počítejte s kolonou. Na D1 na výjezdu z Prahy už od D0 je pomalu jedoucí kolona až k opravovanému mostu Šmejkalka. Týká se to tedy i odbočky na silnici číslo 3. D5 na 65. kilometru začíná kolona a je až k nehodě na 67. kilometru, to je odbočka Ejpovice. A ještě 35. několik kolon Cerekvice, Litomyšl, ale také Hřebeč, Moravská, Třebová, to je ve směru všechno od Hradce Králové. Počítejte v obou případech se zdržením kolem půl hodiny. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit? A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Věřím, že si krásně užíváte prosluněný víkend s tropickými teplotami. Nejlepší by bylo strávit ho někde u vody nebo u nějakého parádního stánku, pěkně se ovlažit, osvěžit. Popřípadě, když nemáte rádi vysoké teploty, nikam nechodit. Ale určitě nezapomeňte poslouchat vysílání Country Rádia v pondělí, kde tu máme celou řadu témat. Kupříkladu v pořadu Pod lupou, a já to prozradím, si budeme povídat o Heleně Třeštíkové. Je to žena, která určitě stojí za pozornost a nezůstaneme pouze u ní, protože soutěže, povídání, zpívání a samozřejmě primárně muzika, to je všechno to, co vás v pondělí ve vysílání Country Rádia úderem 6. tentokrát je s Vláďou, protože já to prásknu, Kačka je na dovolený, všechno čeká. Hezký víkend!

0: Tak tohle byly Tex-Meni a Vrátě. Vyskočil předtím Caroline Carter, za chviličku Karel Zich nebo Johnny Cash. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch, a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.
1: Country Radio.

0: Půlnoci období zlé zpívala Naďa Urbánková. Já doufám, že čas kolem 16:00 odpolední vůbec není zlý, ale že je příjemný a že vysílání Country Rádia vás aspoň trošku osvěžuje. Teď vás osvěží Tomáš Adamec s informací o počasí, i když si myslím, že ty teploty budou ještě vyšší, a také se zpravodajstvím, to bude po 16:00. Po 16:00 stoupí Brontosauři a Malina Brothers, no a co bude dál, to vám pak prozradím taky. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bousky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přehánky a bousky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Česká pošta každým rokem zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně i poštovní služby. Snižuje si tak náklady na provoz, i když přichází o majetek. Za poslední 3 roky s podmínkou zachování provozu pošty prodala už přes 70 objektů. Centrum Prahy má novou dopravní značku, která je tvořena LED diodami na černém podkladu, díky kterým se informace na panelu mění podle potřeby. Nachází se na frekventované ulici na Smíchově, kde začalo před 2 týdny běžet půlroční pilotní testování. Podle magistrátu opatření zabírá, ale mnozí řidiči si ze značky hlavu nedělají. A ještě dodám, že značka stála 380 tisíc korun. Nejvyšší stavba v České republice půjde pravděpodobně k zemi.
2: Vysílač Český Brod je doposud nejvyšší stavbou v České republice, ale třeba už to platit přestane. V těchto dnech se řeší případná demolice odstřelem. Zastaralé technické zařízení už nemá využití. Poslední rozhlasová stanice ji opustila se středními vlnami a přešla na zcela novou technologii DAB jako většina konkurence. Luboš Dvořák, Kolínsko.
1: Na jednu z mnoha soutěží si posvítil Luděk Savna Urbánek.
3: Žďársko patří mezi nejúspěšnější regiony letošního ročníku soutěže Stavba roku kraje Vysočina. Odborná porota ocenila hned několik staveb z okresu, přičemž nejvyšší titul Stavba roku kraje Vysočina 2025 získala modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou. Porota vyzdvihla především stavebně technologické řešení projektu. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

I nadále dobré odpoledne a dobrý poslech z Country Rádia přeje Miloš Keller. Za chvilku nám Flereti zaspívají o krásách Valašska, ale pak tady budou také Bee Gees, Vaby Daněk, Miroslav Donutil, Ella Langley nebo Hoptropáci. Ella Langley nám zaspívá novinku Choose in Texas. Nebude chybět Kukátko, opět pozvánka za kulturou, doprava v půl a v druhé polovině hodiny další dvě pozvánky, tentokrát na podvečerní a večerní vysílání Country Rádia a také na vysílání víkendové. Užívejte si to, dobré odpoledne.

0: rokem Country Rádia.
1: Po telefonních linkách si povídám s Janem Vokatým, členem skupiny Eureka. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A vy kromě toho, že hrajete, tak také pořádáte festival. Jaký festival, jak se jmenuje, kdy a kde je a kdo tam bude vystupovat? To už je na tobě.
2: Tak já zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych je pozvat na druhý ročník festivalu Na statku, který pořádá obec Pletený Újezd ve spolupráci s kapelou Eureka. A festival se bude konat 27. června od 14 hodin a mám příjemnou zprávu, vstup je zdarma. Zahrají tam kapely Eureka, V pohodě, Pavel Petrán a kapela Kudikam, Hluchavky a finále bude Dudas Band a 4 promile.
1: Jsou někde webové stránky?
2: Webové stránky má festival přímo svoje, jmenuje se to festivalnastatku.cz, tam se můžete dozvědět další informace.
1: Takže úplně nakonec ještě jednou místo a termín.
2: Místo a termín je obec Pletený Újezd, přímo na statku v Pleteném Újezdě a je to 27. června od 14 hodin.
1: A já ještě poprosím, trošičku specifikuji, kde je Pletený Újezd. Já to sice tuším, ale nebudu dělat chytrého a řekni to posluchačům, aby nějaké větší město v okolí, aby věděli, kam míří.
2: Pletený Újezd je na západ od Prahy, kousek od Kladna, první vesnice vedle Kladna, dá se tam dostat i městskou hromadnou dopravou.
1: Takže to je určitě pozvánka, která podnítí naše posluchače, aby se tam vypravili. Já ti za tu pozvánku děkuji a popřeji hodně návštěvníků a pěkné počasí.
2: A já přeju Country Rádiu hodně posluchačů.
1: Díky moc, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hoptropáci a předtím Ella Langley nás dovedli až k dopravním informacím. Máme problémy na dálnici. D1 už na výjezdu z Prahy od D0 je dlouhá kolona až ke Šmejkalce. V té koloně je navíc porouchané auto, takže pojedete víc jak 3/4 hodiny. D5 kolony jsou od 29. kilometru ve směru od Prahy k 33. kilometru. Je to na půl hodiny a tam je dopravní nehoda. D4 od Prahy ve směru na Příbram. Kolona začíná už u Lahovického mostu. Táhne se přes Cukrák až k Jílovišti. I tam je dopravní nehoda. A D2 na dojezdu do Brna jsou 2 auta porouchaná. Je tam také dopravní nehoda u Olympie. Kolona je už od 5. kilometru. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Radio každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Spirituál Quintet dohrála, dospíval vlastně aktuální písničku Žízeň, za chviličku bude zpívat Marie Rotrová nebo Roger Miller. A je tu první ze dvou pozvánek, jako obvykle na víkendové vysílání. Víkendový pokec v sobotu 20. a v neděli 21. června. Nejlepší prázdniny mého života. Vždy dva příspěvky v hodině budou oceněny tím, že dotyčný si bude moci také přát písničku na přání mezi 8. a 17. hodinou. No a polední siesta, ta bude v sobotu i v neděli mezi 12. a 13. za volantem a řídítky. Tak to je víkend na Country Rádiu. Víkendem vás budou provázet kolega Vítek Pěkný a také Petr Bohuslav.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý.

0: No a zbývá druhá pozvánka k podvečernímu a večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek nabídne pohled na tuzemskou bluegrassovou scénu, country pod kapotou Vítka Pěkného bude potom a nakonec té hodinky ještě koně na Country Rádiu, Báry Hejhalové a Milana Šmita. 107 let trampingu, to je pořad, který vysíláme od 19 hodin jednou za měsíc, reprízujeme v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. No a pak už páteční večerní vysílání Petra Kocmana, výhradně countryové, mimo jiné uslyšíte Vladimíra Vyšíka, Wild Wild West nebo Crossband. No a po 11. hodině večerní už pak nikým a ničím nekomentovaný proud klasické americké country pod titulem Noční country jam. Teď trošku komentovat bude počasí a události Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bousky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přehánky a bousky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
5: Z Časkrmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Časkrmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
4: Jak to? To si děláš srandu.
5: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Časkrmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
6: Čas krmení se nemění, staví na tom, co se osvědčilo.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
9: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
10: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
11: A proto se řádně vyfešákujem.
10: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
11: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
10: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
12: Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Buďte opatrní, protože Českem se šíří nová vlna podvodných SMS zpráv. Informují vás o údajném dopravním prohřešku, za který máte co nejrychleji zaplatit pokutu. Samozřejmě přes přiložený odkaz. Ten vás ale přesměruje na podvodnou platební bránu. Je to jen další podvod. Závěr týdne přinese do Česka teploty kolem 630 stupňů. V mnoha částech Evropy se už připravují na mnohem horší dopady. Dlouhou vlnu veder, která se může táhnout řadu dní a může obsahovat i takzvané supertropické noci. V sobotu a v neděli mají být bouřky a přeháňky častější. V sobotu hlavně v Čechách. Bouřky mohou být i velmi silné. Na sraz nákladních vozidel nás pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Značka Lias, tedy liberecké automobilové závody, byla slavná éra poválečného rozvoje nákladní dopravy. Hlavní závod na kompletaci byl v Mnichově Hradišti. V Liberci se vyráběly motory a v Rýnovicích autobusy. To byla tehdejší struktura podniku. Po roce 1989 se to nějak celé zvrtlo a ze slávy i té Rally Dakar se nákladňáky přesunuli do muzeí a soukromých sbírek. Před třemi roky si však Mnichovo Hradiště připomnělo rok 1953 a vzpomínkové oslavy to byly velkolepé. Tento víkend to nadšenci historie chtějí zopakovat. Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciály, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Sport. Máme tu další trenérskou a fotbalovou změnu. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle posledních informací by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Rádo bych nechala zahrát písničku Niagara mému manželovi k 83. narozeninám, které slaví 19. června. Bude to vzpomínka na jeho pobyt ve Spojených státech před mnoha lety. Přeji mu do dalších let pevné zdraví, klid v duši, veselou mysl a hlavně, aby mohl chodit a nic ho nebolelo. Objímá ho manželka Helena.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, chtěl bych poslat jedno velké ahoj kamarádům, co jsou teďka na Amundsenu, jako na Theo Amundsen, písní Trmpe kamaráde.
0: Dobře, zahrajeme Trmpe kamaráde za chviličku, měj se hezky,
1: díky,
0: ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Dobrý lidi pro partu Čundráku, kteří dnes v obci Dubina slaví 70. a 77. narozeniny a jejich přátelství přetrvává skoro 60 let. Písnička patří všem dobrým lidem, kteří v tuto chvíli poslouchají Country Rádio, protože Country Rádio mohou poslouchat jen dobří lidé. A dobrý lidé ho také vysílají, dodávám já. Písničku posílá Petr.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Jirka moc zdraví Country Rádio, poprosil bych zahrát Mirka Černého Zatímco ty spíš k dnešnímu pochodovému posezení u naší řeky Úpy a k zítřejšímu chystání grilovačky.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Písničky na přání na Country Radio. Před dopravou stihneme ještě jedno takové, řekněme, všeobecné přání. Renča vás všechny zdraví do rádia, moc bych poprosila zahrát nějakou letní pohodovku. Výběr nechám na vás. Konečně víkend, relax, klídek a pohoda, takže písničku věnuji všem pohodově naladěným lidičkám, píše Renča.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nejprve jedna polodobrá zpráva. D4 ujelo ještě po dopravní nehodě, auta s motorkou je už průjezdná. Kolona je ovšem už na výjezdu z Prahy v podstatě od Chuchle, takže zabere víc než hodinu, než dojedete na jíloviště. D1 má kolonu od D0 až k opravovanému mostu Šmejkalka na výjezdu z Prahy do Brna a potom, když dojíždíte do kolony před Brnem, tak u odbočky na Popůvky je dopravní nehoda, tím je to ještě pomalejší. D11, nehoda na 27. kilometru, kolona je od Sadské. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Zpívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vádou na Country.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
1: Písničky na přání na Country Radio.
3: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Prosím o zahrání harmoniky k nedožitým 89 letům mého otce Vlastimila, úžasného člověka, táty, dědy a pradědy, který nás opustil v březnu a dnes vyslavil narozeniny. Táto, patří to jen tobě, píše náš posluchač Vlastimil. Tak to bude jedna písnička, respektive instrumentálka, a druhá. Rádi bychom vás požádali o zahrání písničky Bílá kytka od Mirka Hofmana pro úžasnou ženu, naši kamarádku Stáňu Firstovou, sestru Sokolku ze Sokola Kampa, kamarádku Skol z Líží, z bývalých zaměstnání v kancelářských strojích a ministerstvu kultury, z party rozhodčích, k jejím dnešním krásným narozeninám. Milá Stáňo, děkujeme, jen tak dál, tvoji kamarádi.

0: i natřání na Country Rádiu.
1: Teď budeme trošku improvizovat, píše posluchač Vašek, který má dneska narozeniny a chtěl by písničku, kde by zpíval David Crosby, respektive David Crosby ve dvojici s Philem Collinsem. Ovšem my máme pouze Davida Crosbyho, tak doufám, že David Crosby potěší. A pak je tu jedno přání ve písničky. Zahrajte prosím Petrovi Nezhybovi Stýna pod hradem Helvštín písničku Z lásky, jeho Lenička. Tak Miroslav Paleček má Dárek z lásky. Thank you.

nejmilejší, dáreček z lásky je nejmilejší. Každý to dobře ví, že i ten nejmenší dáreček z lásky je nejmilejší.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A máme tu další dvojici písniček. Prosím pro kamaráda inženýra Láďu Šída k 85. narozkám paní Maršálkovou Drahoušek. Přeji pevné zdraví a pohodu, píše a písničku posílá Vlaďka. A druhá, prosím o zahrání písničky pro úžasnou dámu, maminečku a babičku Jody and the Kid od Chrise Christophersna, píše naše posluchačka.

0: vůbec nejsem sexy.
1: Tak si, drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Fakt ne.
1: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Odstřihnu telefon, rozšlápnu mobil. Nikdo mě nenajde, proč bych se zlobil? Chatrč svou opevním, vlčici najím. Myslím, že nakonec ve vašem zájmu. Nakoupím střelivo, boby a pušku. Kravatu odložím, naostřím tušku. Abych vám napsat mohl, jak jedou vlaky. Bez žen se nedá žít. A s nimi taky.

0: trošičku jsem sexy.
1: Tak si, drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Nevadí.
1: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Tak jo.
2: Country Radio.
3: She would meet me in the morning on my way down to the river, waiting patient by the chanoberry tree, with her feet already dusty

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až skoro jasná obloha, přes den až polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bousky. Nejvyšší teploty 28 až 35 stupňů. Zítra bude jasno až polojasno, opět místy přeháňky a bousky a teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahy před vysokými teplotami pro celé Česko. Platí od dnešního dopoledne do odvolání. Hnutí ANO před volbami slibovalo levnější hypotéky a výrazné zlepšení dostupnosti bydlení. Dosavadní kroky vládní koalice zatím nenasvědčují tomu, že by se situace zlepšovala. Nově ale plánuje zvýšit daňovou úlevu pro mladé, kteří už hypotéku mají. Náměstí Svatopluka Čecha v pražských Vršovicích bude vypadat jinak, než vypadá dnes. Vedení Prahy 10 už vybralo vítězný projekt. Podle návrhu by tam mělo být víc zeleně, stromů a vodních prvků. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Banka ČSOB plánuje o víkendu odstávku některých svých služeb. Naplánovala ji na sobotu 20. května a trvat má po většinu dne. Během ní nemusí být pro klienty dostupné některé služby. K podobnému kroku se chystá také Raiffeisen Bank. Česko by mělo změnit způsob, jakým daní nemovitosti. Ve své v červnu vydané pravidelné zprávě mu to doporučila Evropská komise. Podle ní by vyšší daň navázaná na tržní hodnotu realit mohla pomoci k vyšší dostupnosti bydlení.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Je to nenápadný, avšak pro Prahu osudový potok. Jmenuje se Brusnice. Ze země vyvěrá v Břevnovském klášteře. A přestože jeho 4,5-kilometrový tok je dnes povětšinou schován pod zemí v potrubí, zásadním způsobem ovlivnil dějiny českého státu. Bez potoka Brusnice by možná nebyl Pražský hrad, anebo by stál úplně jinde. Tomuto dnes malému potůčku, který během roku i dosti často vysychá, se v průběhu věku podařilo vyhloubit hluboké údolí dnešního Jeleního příkopu, který tak nabídl ideální strategické a bezpečné místo pro stavbu Pražského hradu, který stojí na vysoké ostrožně právě nad soutokem Brusnice a Vltavy. Ostatně kněžna Libuše ve svém proroctví věštila slávu budoucího města Prahy a určila polohu města tak, že ho, cituji, na půlnoc, tedy od severu, ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem. Pražský hrad pak dal jméno celé dnešní Praze od Suchdola po Zbraslav a od Sobína po Klánovice. Hlavní pramen najdeme v Břevnovském klášteře v pavilonu Vojtěška. Podle legendy se právě u tohoto pramene setkali kníže Boleslav II. A svatý Vojtěch. Oba měli stejný sen, na jehož základě na tomto místě založili v roce 993 vůbec první benediktinský klášter v Čechách. Samotný název Brusnice nemá s brusinkami nic společného. Jméno vzniklo v dávných dobách, kdy měl potok ještě dostatek vody a prudký spád. Lidé tehdy říkali, že bručí, a odtud zešel starý název Bruska, který se časem proměnil v současnou Brusnici. Nejdelší část toku Brusnice na povrchu najdete v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Za Rudolfa II. Se zde chovala jelení zvěř, podle které dostal příkop název. Méně se už ví, že za první republiky byl u potoka Medvěděnec. Medvědi, které dostal prezident Masaryk od legionářů, zde vydrželi až do 50. let 20. století. Dnes v příkopě najdete už jen medvědářův domek a ze zdi vyvěrající medvědí pramen, který je ozdoben reliefem medvědí hlavy. Když Marie Terezie nechala v 18. století kvůli zpevnění přístupu na hrad od severu vybudovat sypaný val, dnešní Prašný most, Jelení příkop se rozdělil na horní a dolní část a potok byl sveden do roury. V letech 2001 však skrz tento masivní val vznikl jedinečný průchod pro pěší podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Tímto cihlovým tunelem dnes lidé procházejí přímo podél koryta potoka v hlubokém údolí pod hradbami hradu. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, přeji vám hezký páteční podvečer u čaje o šesté. Kdybyste náhodou měli chuť na sekanou někde na chatě nebo na chlupě o víkendu, tak mám pro vás recept na bylinkovou sekanou na 4 porce. Nejlepší mix libového, vepřového a hovězího masa, pochopitelně. 800 gramů toho budeme potřebovat. Dále jedno vejce, 100 gramů cibule, 40 gramů česneku, nasekané listy čerstvých bylinek, 2 lžíce oregana, 2 lžíce majoránky, lžíce tymiánu, lžička šalvěje a lžička saturejky. A na vymazání při pečení nejlepší slunečnicový olej a ještě budeme potřebovat pepř a sůl. Mleté maso dáme do mísy, přidáme vejce, prolisovaný česnek, cibuli nakrájenou najemno a bylinky. Osolíme, ale bacha, jak je to syrový, tak to člověk špatně odhaduje, tak nepřesolit. Opepříme a rukama hněteme tak 5 až 10 minut, aby se nám to pěkně propojilo. A sekaná se nám nerozpadla při pečení. Z téhle směsi vytvoříme šišku, dáme ji do pekáče na pečící papír, který vymažeme slunečnicovým olejem. Pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů Celsia tak 15 minut a pak snížíme teplotu na 160 stupňů Celsia a pečeme zhruba hodinu. V průběhu podléváme a poléváme studenou vodou, nakonec troubu přepneme na grill na 250 stupňů Celsia a pěkně dopečeme do zlatova. Tak vám přeju krásný víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Jaké máme nepřetržité celodenní železniční výluky? Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod, Plzeň Klatovy, Úpořiny Radejčín, Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Dolní Poustev nad Čandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Věřím, že si krásně užíváte prosluněný víkend s tropickými teplotami. Nejlepší by bylo strávit ho někde u vody nebo u nějakého parádního stánku, pěkně se ovlažit, osvěžit. Popřípadě, když nemáte rádi vysoké teploty, nikam nechodit. Ale určitě nezapomeňte poslouchat vysílání Country Rádia v pondělí, kde tu máme celou řadu témat. Ku příkladu v pořadu Pod lupou, a já to prozradím, si budeme povídat o Heleně Třeštíkové. Je to žena, která určitě stojí za pozornost a nezůstaneme pouze u ní, protože jsou že povídání, zpívání a samozřejmě primárně muzika, to je všechno to, co vás v pondělí ve vysílání Country Rádia úderem 6. tentokrát je s Vláďou, protože já to prásknu, Kačka je na dovolený, všechno čeká. Hezký víkend!

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Marko Čermáka jistě není potřeba dlouze představovat. Stačí jen říct, že spoluzakládal legendární kapelu Greenhorns, založil kapelu White Stars a kromě toho byl dlouhá léta kreslířem legendárních Rychlých šípů.
1: My si dnes představíme jeho kapelu Paběrky, která vychází z kořenů country and western a bluegrassu u nás. Jejichž rozšíření bylo neodmyslitelně spjato s oblibou trampingu.
2: Paběrky dal Marko Čermák dohromady před 40 lety a jejich styl bychom mohli označit jako trampgrass, neboli písně pro trampy v country a bluegrassovém stylu.

0: Repertoár kapely Paběrky vychází zejména z lidových písní Ameriky, Kanady, ale i Austrálie. V nichž je skryta romantika dalekých krajů a historie osidlování těchto zemí.
1: Obě písničky, které dnes od Paběrek uslyšíte, jsou převzaté americké originály s českými texty Marka Čermáka. Další si můžete poslechnout na 5 deskách, které vyšly v 90. letech. Kapelu ale nejvíc potěší, když si někdo jejich písničky zaspívá třeba u ohně.
0: S dalšími bluegrassovými tipy se zase za týden přihlásí Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Jak snížit spotřebu auta a ušetřit za palivo? Ceny pohonných hmot se drží vysoko, proto se vyplatí držet se následujících zásad. Spotřebu auta výrazně ovlivňuje způsob jízdy. Časté prudké zrychlování a následné zpomalování znamená, že motor opakovaně spotřebovává energii na změnu rychlosti, kterou zase ztrácíte při brždění. Úspornější jízda ale neznamená jezdit pomalu za každou cenu. Jde spíš o to sledovat situaci před sebou, včas reagovat na semafory, kolony nebo změny provozu a vyhnout se zbytečným a prudkým manévrům. Velký rozdíl může udělat i práce s rychlostí mimo město. Udržování stabilního tempa bývá pro většinu aut efektivnější než neustálé přidávání a ubírání plynu. Moderní automatické převodovky často umožňují tzv. Plachtění, kdy vyřadí na neutrál a umožní autu využít kinetickou energii naplno. Nezahřívejte motor chodem na volnoběh. V tomto režimu se totiž motor zahřívá jen velmi pomalu. Lepší je rovnou vyrazit. Ušetříte tak na palivu a zvýšíte tak životnost agregátu. Pečujte rovněž o technický stav auta. Například nesprávný tlak pneumatik zvyšuje jízdní odpor a tím i spotřebu. Vyplatí se také pravidelně kontrolovat například stav filtrů a motorového oleje. Vůz, který nefunguje optimálně, potřebuje pro stejný výkon více paliva. Zanedbaná údržba tedy vede k vyšší spotřebě. Pozor ale, i plný zavazadelník zbytečných věcí rovněž úspoře paliva moc nepřispívá. Ještě větší vliv pak mají prvky měnící proudění vzduchu kolem vozu. Střešní nosiče, boxy nebo některé další doplňky zvyšují aerodynamický odpor a tím tedy i spotřebu. Takže příště, než vyrazíte na cestu, tak si na těchto pár zásad vzpomeňte. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dostali jsme se do druhé poloviny června a také tentokrát vám nabízíme povídání o koních, takže hezký podvečer vám přeje Milan Schmidt.
2: A Bára Hyhalová.
1: Bára nás dnes pozve do oblasti Kavkazu. Když se řekne Azerbajdžán, tak si možná lidi hned nepředstaví koně, ale přitom právě odtud pochází jedno velmi staré a zajímavé plemeno, takže o jakého koně jde?
2: Dnes si představíme karabašského koně, jedno z nejstarších plemen Kavkazu. Pochází z oblasti Karabach, horského regionu mezi Evropou a Asií. Po staletí byl ceněný pro svou vytrvalost, rychlost a schopnost pohybovat se v náročném horském terénu.
1: Tak nám popiš, jak vypadá, čím je na první pohled typický.
2: Jde o elegantního, středně velkého koně s lehčí, ale pevnou stavbou těla. Má jemnější hlavu, dobře osvalený krk a živý výraz. Zajímavostí je, že mnoho jedinců má zlatavý nebo měděný lesk srsti, který je pro toto plemeno velmi charakteristický.
1: To vypadá krásně, takhle jak to říkáš.
2: Jako ze zlata.
1: Jako ze zlata, krásný koník ve sluníčku, na sluníčku. Jaká je jeho povaha?
2: Karabašský kůň bývá popisován jako inteligentní, energický a velmi oddaný svému člověku. Má dostatek temperamentu, ale zároveň dobře spolupracuje a je ochotný pracovat.
1: Krásný a ještě dobrák, to jsou věci. Jaký má využití?
2: Dnes se využívá především pro rekreační ježdění, tradiční jezdecké akce a chov. V Azerbajdžánu je považován za národní symbol a významnou součást kulturního dědictví.
1: Takže to je další důkaz toho, že i méně známé oblasti světa mohou ukrývat opravdu výjimečná plemena.
2: Přesně tak, karabašský kůň možná není tak známý jako Arab nebo anglický plnokrevník, ale jeho historie a jedinečné vlastnosti z něj dělají opravdu fascinující plemeno.
1: Takže já ti děkuji opět za představení tohoto koně, no a jako tradičně podíváme se na to, co nám napsali naši posluchači. Napsala Klára a ptá se, můžu se zeptat, co znamená pojem, jsem psal remoska, remonta.
2: Remonta je termín, kterým označujeme mladého koně v základním výcviku. Vesměs se to o toto označení používá pro první rok práce s koněm, kdy se mladý kuň učí základy práce s člověkem.
1: Tak pojďme dál, kam můžeme vyrazit za koňmi?
2: Tento víkend bych vás ráda 20. a 21. června pozvala k nám do Přehvozdí na léto s minikoňmi. Těšit se můžete na mazlení s minikoňmi, aktivity pro děti, hledání pokladu i na nové psí hřiště. Více informací najdete na www.minikonje.cz.
1: Děkujeme za pozvánku i dnes. My se s vámi loučíme, milí posluchači. U mikrofonu Country Rádia byl Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
2: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
1: Jak to?
3: To si děláš srandu.
2: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
4: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.

Jestli se nemýlím, tento pořad bude 14. v pořadí, který vzniká na mém počítači. Toto letí, no. Nedá se nic dělat, jdu na to. V minulém pořadu se mi připomněla celá ta éra 60., ve které vznikly potlachy a táboráky a kapely jako houby po dešti. Nejvíce kapel samozřejmě vzniklo v Praze. A tak, aby nikdo nepřišel zkrátka, začali jsme jezdit kamkoliv si zájemci objednali. Vlezli jsme do autobusu a hurá. A tak jsem si zavzpomínal na skupiny, se kterými jsme harcovali po vlastech českých a někdy i slovenských. Červánci, Setleři, Hobous, Skarabeus, Duo, Kupšovský, Racek. Kupšovský s Rackem byli obzvlášť oblíbení, protože s nima byla sranda. Ostatně, posuďte sami.

Samozřejmě těch skupin bylo více, ale kapacita mého mozku se po hříchu stále zmenšuje, tak už si nevzpomínám. Ale když nebyl žádný zájezd, tak jsme jezdili na Třepcín, obvykle parníkem. Ten jezdil až do Slap a pak bylo nutno vyšplhat nahoru k Třepcínu, což nebylo nic jednoduché třeba pro hráče na basu. Ale i to moje 12-kilové banjo dávalo pěkně zabrat. No a když jsme vyčerpáni vylezli až do hostince u Dolejšů, tak jsme se občerstvili a vypukla muzika. Někdy až do kuropění.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: A pokud si přece jen vzpomínám, nejvíce skupin a kapel bylo v Lucerně při příležitosti utkat se o vítězství v souboji o nejlepší písničku. Ostatně, v minulém pořadu jsem zmínil soutěžní večer 12 nových táboráků. Náhodou jsem totiž vyhrabal CDčko, na kterém bylo několik písniček, které v Lucerně zazněly a vy je uslyšíte. Ale nejdřív se pustím do dalšího dílu naší anabáze po Spojených státech amerických. Připomenu vám, že jsme končili v Calgary a čekalo nás 973 kilometrů do Vancouveru. Tenkrát nebyla Trans-Canada Highway ještě zdaleka dokončená, ale i ta stávající byla docela prima. Stejně bychom to nějak nehnali, protože příroda kolem nás byla doslova pohádková. Obzvláště v místech, kde se v hlubokých kaňonech vinuly bouřlivé řeky a nad nimi se tyčily mohutné skály nezřídka pokryté ledovci. Několikrát jsme prostě museli zastavit a zírat na tu krásu v posvátném úžasu. Do Vancouveru jsme dorazili k večeru, ale vše bylo připraveno, takže pohoda. Na mě a na Frantu už čekal Franta Čvančara, u kterého jsme byli ubytováni.

Ráno jsme se nasnídali a čekali, co bude dál. Zanedlouho přišla zpráva, že jsou nějaké problémy, ať počkáme. To bylo nezvyklé a tak jsme ani nešli na procházku a čekali, jak se to vyvrbí. A pak přišla zpráva, že pro nás přijedou a domluvíme se. Ukázalo se, že o provedení koncertu měli zájem dvě skupiny lidí. A tak jsme dostali na ten den volno. Tož jsme se šli podívat na třetí největší město v Kanadě. A stálo to za to. Na rozdíl od amerických měst byl Vancouver čistý, dá se říci přímo vymydlený, ale popisovat vám ho nebudu, na to není čas. Jen se zmíním, že dnes je v něm o 100% více mrakodrapů, takže je nejen vymydlený, ale i ježatý. Druhý den se to vyjasnilo a tak jsme odehráli koncert a ku podivu bylo skoro vyprodáno. To skoro říkám proto, že on je Vancouver přece jen dost daleko. Další den jsme se rozloučili s Britskou Kolumbií, kamarádkami a kamarády a nabrali směr na jih, do Kalifornie.

Už si nepamatuji, proč jsme zastavili v Seattlu. Asi jsme byli v autech moc dlouho. Tak jsme se ubytovali v motelu. A propos, moc hezkém hotelu s krásným bazénem. To už s námi byl Teddy Dudinský, kamarád Valdy. Oni byli kamarádi od mládí a chodili spolu do školy. Teddy už nevydržel čekat, až k němu dorazíme, tak nastartoval svůj Mercedes SL a šupem mazal do Seattlu. A bylo to prima. Teddy byl skvělý vypravěč, srandista. Akorát, že nás pořád někam tahal. A odnesl jsem to já. Valdemar byl unaven a neměl náladu někam rajzovat a já byl ku podivu ochoten slíznout nějakou divočinu. A Teddy mě vzal na bowling. Nikdy jsem to nehrál, ale dost mě to lákalo. Vydržel jsem to 2 hodiny. Je to strašně závislácký. Ale to ráno. Měl jsem dojem, že mě vytáhli z drtiče. Sotva jsem se potrácel. A nejhorší bylo, že jsem skoro nemohl hýbat prsty. No, hrůza. Mluvím o tom proto, abych vás varoval. Ta zatracená koule má 7 kilo. A když jí házíte 2 hodinky, druhý den máte pocit, že vaše ruka není vaše ruka a že je to nějaký kus nepotřebného klacku. A tak jsem zase byl v kapele za moulu. Váleli jsme se ještě u bazénu 2 dny a pak jsme vyrazili do San Francisca. Nevím, jak se vám líbila ta předchozí písnička, kterou zpívala kapela Studiová tremská sešlost, a tak to zkusím ještě jednou.

Zasvětluje to do San Franciska cirka 1000 kilometrů a tak jsme se v polovině cesty opět ubytovali v motelu, abychom byli připraveni na tu krásu, kterou uvidíme. A dobře jsme udělali. To červený mostní monstrum je něco neskutečného. To se nedá vyprávět. A dokonale s ním souzní i pohled na San Francisco a Alcatraz.

0: Country Radio.
1: Dorazili jsme dost pozdě večer, ale tady už měl všechno připravené. Ubytování i hrací sál v restauraci Praga. A tak jsme šli rovnou na kutě. Ale ne všichni. Já a tedy jsme ještě vlezli do výřivky a ochutnávali jsme místní piva. Druhý den ráno jsme se rozběhli po všech místech, o kterých jsme slyšeli a nebo je viděli v obrazech, ať už statických nebo pohyblivých, a které jsme chtěli vidět na vlastní oči. Tedy nám doporučil Fisherman's Wharf, to je rybářské přístaviště. No, pravda je, že tam bylo přikotveno dost lodí, ale hodně lidí zajímala spíš spousta stánků s různýma cetkama a občerstvením. Nás zaujal stan. Normální stan. A na něm nápis, to jste ještě neviděli. Tak jsme tam vlezli. Uvnitř byl obrovitý divan a na něm člověk, který ten divan celý zaplnil. Celý zaplnil. U divanu stál jakýsi konferenciér a ten vždycky počkal, až se stan trochu naplní, a pak divákům sdělil, že tento muž váží 705 liber, neboli 320 kg, a že zítra zde bude jeho bratr, který je ještě o 88 liber, neboli 40 kg těžší, a v zápětí nás na to vyexpedoval pronto ze stanu. V podobném duchu se prezentovaly i další stany. Pomysleli jsme si na Alcatraz, ale ten výlet byl nad naše dolarové možnosti.

No a tak jsme se povozili po místní lanovce, která vypadala jako naše staré tramvaje. Byly moc hezký. Zaobdivovali jsme řadu závodních monopostů, které všechny byly amatérsky postaveny a byl jeden krásnější než druhý. Obdivovali jsme městskou architekturu a prolezli jsme Chinatown. Načež jsme se uvelebili v restauraci Praga a pořádně se nadlábli. Druhý den jsme absolvovali túru do Josemického národního parku. A to tedy bylo něco. Ty stromy byly jako z pohádky. Bylo nás 8 a zkoušeli jsme jeden menší strom obejmout. A to by nás na to muselo být nejmín 30. Dozvěděli jsme se, že největší strom je sekvojovec obrovský a patří mezi stromy, které se dožívají tisíců let. Stálo to za to. Zdeněk z Karlan si odtamtud přivezl šišku, která měla stejný tvar jako borovice, ale byla 40 cm vysoká. Večer jsme odehráli koncert a po něm byl potlach. Bylo tam pár kluků, kteří hráli na kytary a připojili se k nám, a tak bylo dobře, že nebyl v místě nařízen noční klid. Na konci se losovalo, které písně se nejvíc líbily, a protože se během večera ustanovily dvě skupiny, a to dívčí a traperská, tak to vyhrály písničky dvě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Druhý den dorazil Kiščo Kid, který měl na starosti přesun do Los Angeles, kde jsme měli hrát ve velkém divadle. Cítím, že bych měl vysvětlit, kdo to byl Kiščo Kid. Už jsem to v jednom pořadu meldoval, ale nic neskazím, když se budu opakovat. Takže, pamatujete si na film Cesta do pravěku? Pokud ano, tak si budete pamatovat blondětého chlapečka, který hrál hlavní roli. Tak z tohoto chlapečka, který mimochodem hrál ještě v několika filmech, vyrostl kovboj, který dělal všechno možné, ale nejčastěji konferenciéra. 22. srpna 1968 přecházel hranice do Rakouska s celou rodinou. Tenkrát to ještě šlo. A když jsme poprvé přiletěli do New Yorku, už byl v Americe zaveden. Kiščo na nás netrpělivě čekal, protože si konečně koupil revolver 44 Magnum a honem honem nám ho chtěl ukázat. Ale to se mu nepovedlo, protože cesta ze San Francisca do Los Angeles je dlouhá 383 mil, neboli 615 kilometrů, a všichni jsme byli zralí do peřin. Naštěstí hotel byl nedaleko, a tak nikdo neusnul na chodníku a šlo se do postele. Já jsem ještě musel vydržet cestu s Kiščem k ním domů, ale tam jsem padnul.

fungoval jak hodiny a zástřely byly skvělé. Ale kdybych tam nebyl já, tak by Kiščovi střílel celou vejplatu. Večer byl koncert velmi dobře přijat a šli jsme do postele jako nadutí pávy.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Další dny byly vyhrazeny pro zábavu. Kiščo nás zavedl do zábavního parku Knott's Ferry Farm, kde jsme se tedy vyřádili. Hned první byl vozík, který tě vynesl do 100-metrové výšky a pak si pozadu padal dolů, aby se s obrovitém kole zase vrátil na zem. Díval jsem se na to zpovzdálí a vůbec mi nevadilo, že s nima nejsem a že moje skvělá snídaně nebude plachtit vzduchem. Další atrakce byla cesta vlakem a náhlé přepadení dvěma desperády. Oba zločinci měli kliku, že Kiščo, když se na ně sápal přes něco zakop a než se vyhrabal na nohy, oba banditi už byli za horama. Nesmírně zajímavé byly vitríny s miniaturami. Nevěřili byste, že na stránce knihy velikosti 2x1 cm lze číst čitelný text. Ovšem, pouze silnou lupou samozřejmě. Pak tam byly pohledy na člověka, který z okna leje vodu do průhledného korýtka a ta teče nahoru. Nebo tam bylo křeslo, ze kterého se nedalo zvednout. Tam jsme se tedy vyblbli. Vytáhnout dotyčného do stroje spatného byl zatraceně těžký oříšek. Zhlédli jsme repliku přestřelky u ohrady OK a byla skvělá. Zkrátka, nenudili jsme se ani chvíli. Při odchodu jsme ještě spatřili kostlivce, jak v klidu čte noviny v kadibudce.

0: bývá roku, jen to podzimí.
1: Druhý den nás ještě lákal na prý nejlepší exponát, který viděl. Ale bylo to až v Malibu. Nicméně jsme se tam vypravili. A ejhle, byla to závodní dráha malých monopostů. Párkrát jsem zkoukl, o co to jde, a už se mi to zdálo, jako bych v tom jezdil od jak živa. Závodili vždycky tři monoposty a už si nepamatuju, na kolik kol se jelo, ale jedna jízda stála $10. To mě sice nepotěšilo, ale dal jsem to. Přišlo mi, že jsem bez problémů vyhrál. Ze tří závodníků jsem byl první. A docela se mi to líbilo. Přišel maník od těch autáků a nabídl mi solo jízdu na 5 kol a v případě, že udělám čas 5 minut a 33 vteřin, vyhraju $50. Tak jsem těch dalších $10 do toho investoval, protože se mi to zdálo snadné. Kluci se hned přihrnuli k zábradlí a začali fandit. Nasadil jsem přilbu a vypálil jsem jako drak. A dosáhl jsem času 5 minut a 45 vteřin. Pak jsem čile vyskočil z kokpitu a mazal k pořadatelům, abych se dozvěděl, že výhra by byla vyplacena jen při přesném čase 5 minut 33 vteřin. A tak jsem dostal hadrovýho panáka a šel jsem po svých.

0: Country Radio.
1: Nedá se nic dělat. Pro dnešek už toho bylo až habaděj. Když já jsem holt, takovej povídavej typ, no. A ani příští pořad to nebude jiné. Ale povídání o Americe už bude poslední. A co potom, neví ani Atom. Mějte hezké dny a když budete něco potřebovat, zajděte na kterýkoliv koncert KTO a tam se domluvíme. Ahoj, Petr Třebický. A na rozloučenou vám posílám píseň s názvem Country Music pro starší pány. They t-

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás v pátek 26. a v sobotu 27. června na hříšné folkové léto v Zámeckém parku v Oslavanech. Zažijte festival plný folku, country a příjemné hudební atmosféry v jedinečném prostředí. Čeká nás další páteční večer se skvělou muzikou nejen beatové éry. Do pivnice na Prašivce v Obenecké ulici v Praze se v pátek 26. června chystají Zlaté šedesátky. 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích si připomeneme v sobotu 27. a v neděli 28. června. Zahrají Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná Tribute a Petr Ludka s doprovodem. Kapela Blue Apple spořádá 7. ročník Rádlofestu. Vystoupí tam kapely Od Plotny Skok, Good Water Band a Proč ne. Připraven je i doprovodný program. Začínáme v sobotu 27. června ve 14 hodin. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer vám všem, milí posluchači, přeje ze studia Country Rádia Petr Kocman. Vítejte ve večerním vysílání, no a vítejte samozřejmě také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Tu dnešní hodinku bych rád zahájil vzpomínkou na jednoho opravdu legendárního proslulého muzikanta, kterým byl pan Lester Flatt, protože ten by právě dnes slavil narozeniny. Narodil se v roce 1914 a je to jedna z nejvýznamnějších osobností světa bluegrassu, nebo chcete-li country hudby všeobecně. Samozřejmě je znám z dvojice Flatt & Scruggs, která byla opravdu fenomenální a dodnes je. Také začínal, což vlastně se dělo ve 40. letech, začínal jako člen doprovodné kapely Billa Monroea. No ale později se právě spojili s Earlem Scruggsem a vlastně vydali se cestou neprošlapanou do jisté míry, protože byli průkopníci toho žánru a podařilo se jim to. Jeden z mnoha hitů, který společně složili, byla také píseň The Ballad of Jed Clampett, tu znáte i od nás, podání třeba Texmanu. No ale myslím si, že nejznámější je písnička Foggy Mountain Breakdown. Tu pánové museli hrát na všech koncertech samozřejmě. Mimochodem tu baladu o Jed Clampettovi, tu tenkrát hráli v úplné premiéře v takové televizní show, která měla skvělý název, jmenovala se The Beverly Hillbillies, což byla samozřejmě krásná přesmyčka, narážka na to, že Hillbillies, tedy burani Beverly Hills, to je něco nemyslitelného a byl to velmi populární pořad. Tak myslím si, že bychom mohli na Lestra Flatta zazpomínat právě písní Foggy Mountain Breakdown, která je známa z filmu Bonnie and Clyde, ale já mám pro vás ne tu původní verzi, ale novější, tak jaký Earl Scruggs už bohužel po smrti Lestra Flatta nahrál s Vincem Gillem, obrovskou country hvězdou, také se svým synem Randy Scruggsem, skvělým houslistou Glennem Duncanem, ale také s benjistou Steve Martinem. No, benjistou, on je to především proslulý hollywoodský herec, ale vždycky miloval country, bluegrass a hlavně banjo. Takže vzpomínka na Lestra Flatta, Foggy Mountain Breakdown.

Právě dnes celý country svět vzpomíná jednu osobnost, která nás bohužel před 13 lety opustila. V roce 2013 zemřel skvělý zpěvák, skladatel a kytarista Slim Whitman, který se narodil jako Otis Whitman Jr., ale používal celý život Slima. No a on tedy zemřel v 90 letech, nutno podotknout, takže měl opravdu velmi dlouhý a plodný život, je potřeba říct. Jak už jsem říkal, byl to nejenom zpěvák, ale skladatel také a vynikal takovým typickým tím jodlingem, jodlováním. A on za celý svůj život, představte si, prodal přes 120 milionů alb. Ano, zní to neuvěřitelně, ale je to tak. No a jeho hit z roku 1955, který se jmenoval Rosemary, tak ten je dokonce v Guinnessově knize rekordů. Jako hit, který vydržel nejdelší dobu na prvním místě v hitparádě v britském království. Až do doby, než tu písně v roce 1991, tedy po dlouhých letech, se sadil Brian Adams s písničkou z filmu Robin Hood. No a dokonce slavný Beatle George Harrison říkal, že Whitman byl jeho vlastně taková první úplně influence. Byl to první člověk, kterého když slyšel hrát, tak říkal, no to je něco, co chci dělat, proto chci dělat muziku. A dokonce řekl tehdy pro nějaký rozhovor, když Beatles točili novou desku, tak se George Harris naptali na nějaké věci a on znovu říkal na adresu Slima Whitmana, že to byl úplně první člověk, kterého slyšel hrát na kytaru a velmi ho ovlivnil. Tak pojďme si na Slima Whitmana teď zazpomínat tou nejslavnější písní, která je v Guinnessově knize rekordů, tou Rosemary. Ale jelikož Slim Whitman má dodnes i po své smrti mnoho pokračovatelů po celé zemi, tak vám pustím jednoho z nich, který se říká Willie a má kapelu The Wild West, tedy Divoký západ. A takhle krásně udělal vzpomínku na Slima Whitmana, Rosemary.

Jak samozřejmě jistě dobře víte, tak Taylor Swift je v současnosti skoro bych řekl ta největší popová světová hvězda, která vyprodává stadiony po celém světě a na její koncerty chodí miliony diváků a vždycky dokonce změní ekonomiku té dané země, kde je, ano, opravdu doslova do písmene, protože ty koncerty diváci berou útokem a ona nemá problém zaplnit stadion pro 100 000 lidí a ještě spousta lidí čeká venku, no je to něco nevídaného. Ale málo kdo už vnímá to, že Taylor Swift je vlastně country zpěvačka. Ona s country hudbou začínala, později se její krůčky tedy vydaly víc směrem k popu, ale pořád je to i v srdci, jak ona říká, country zpěvačka. No a dneska v roce 2006 vydala písničku, která se jmenuje Tim McGraw, což je samozřejmě jméno jednoho z nejproslulejších country zpěváků, které Taylor Swift také miluje a vždycky jeho muziku poslouchala. A tu písničku napsala už na střední škole a bylo to v době, kdy tehdy tu školu vlastně končila a v ten moment končil i její vztah s jedním spolužákem, takže to bylo takové smutné období a ona říkala, že s tím obdobím má samozřejmě spojeno mnoho věcí, různých třeba i předmětů nebo míst, ale také muziku. A říká, že právě v té době, když se rozcházeli, tak hodně poslouchala písničky Tima McGraw, no a proto tuhle tu píseň nazvala právě po něm. Tak si na ní pojďme zaspomínat.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Je docela známá věc, že americký prezident George Bush, tedy jak ten mladší, tak i ten starší, milovali vždycky country hudbu, stejně jako jeden z jejich předchůdců, Ronald Reagan. A dost často pořádali ve Washingtonu nebo i na jiných místech takové speciální akce, večírky nebo koncerty, kde hrály různé country hvězdy. Takže za ta léta v Bílém domě hrál třeba Brad Paisley nebo Clint Black, Vince Gill a George Strait a mnoho dalších. No a jeden takový speciální večer se uskutečnil právě dnes v roce 2006 také ve Washingtonu. Bylo to ve Washington Convention Center, kam bylo pozváno 6000 diváků, no diváků, návštěvníků, protože název té akce oficiálně zní prezidentská večeře nebo večeře s prezidentem. No a tehdy si tam George W. Bush pozval jako pěveckého hosta zpěvačku Gretchen Wilson, což je žena, která country hudbu dělá už dlouhá léta, dělá ji skvěle. Tak jsem si řekl, že bychom si mohli pustit teďka jednu z jejich písní, ale schválně jsem vybral takovou specialitku. Je to známá skladba Jackson, kterou naspíval, jak jistě dobře víte, Johnny Cash z June Carter. No a Gretchen Wilson ji udělala v takové skvělé moderní úpravě s legendou Charlie Danielsem. Tak pojďte si ji poslechnout.

Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

Vždycky, když o Vánocích slyším jednu z nejznámějších vánočních písní Jingle Bell Rock, tak si vzpomenu na Bobbyho Helmse, což byl pán, který naspíval jako první verzi téhleté, dneska už řekl bych tradiční vánoční písně, takže dávno ještě před Brendou Lee a dalšími zpěváky. No a právě dnes na Bobbyho Helmse vzpomínáme, protože on v roce 1997 dneska odešel do Hillbilly Heaven v pouhých 63 letech. No a krom

stylotvůrce, protože on pokládal základní kámen tomu stylu hry na kytaru, kterému se říká fingerpicking. No a Doug Watson právě před těma asi 35 lety natočil nádherné album Riding the Midnight Train, kam zařadil i své oblíbené písně od jiných autorů. No a jedním z nich byla My Special Angel a pro tu příležitost si ve studiu sestavil malou kapelu, velmi komorní, kde byla baskytara, bicí, také mu tam hostoval Marty Stewart, no a písničku My Special Angel dělal tímhletím krásným způsobem.

Dneska slaví narozeniny Jim Collins. To je pán, který funguje sám jako zpěvák, kytarista, ale také jako skladatel, který ovšem neskládá pouze pro sebe, ale i pro své kolegy, známé zpěváky. A Jim Collins těch písní složil opravdu velikou spoustu. On sám jako interpret v letech 85 až 98 natočil 3 studiová alba, ale prosadil se hlavně jako skladatel. A on vlastně pro ty další známé zpěváky složil přes 50 písní, což je obrovská spousta. A minimálně třetina z nich byly hity číslo 1 na hitparadách, protože třeba pro Jasona Aldina složil píseň Big Green Tractor, nebo pro Chet Brocka písničku Yes, pro Gretchen Wilson, kterou jsem dneska vzpomínal, napsal I Don't Feel Like Loving You Today nebo The Good Stuff, což byl obrovský hit na hitparádě Billboard. Složil tuším, že jednu písničku i pro George Straita, no ale také skládal docela často pro Kenny Chesneyho. Tomu udělal písničku Things My Tractor Sexy, také písničku The Good Stuff, ale složil pro něj i nádhernou pecku, která se jmenuje Everybody Wants to Go to Heaven. Tu dokonce dodnes Kenny Chesney musí hrát na všech svých koncertech. Teď nedávno jsem koukal, tuším, že to je 2 dny, že bude hrát v Las Vegas v té nádherné hale Sphere, což je absolutní novinka na stripu v Las Vegas, na to se podívejte, je to něco neuvěřitelného, tak tam určitě bude písničku Everybody Wants to Go to Heaven hrát také. Tak pojďme si na ní zaspomínat a hlavně popřát vše dobré k narozeninám jejímu autorovi, Jimu Collinsovi, který se právě dnes narodil v roce 56 v Texasu.

Na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, bych rád popřál k narozeninám ještě jedné veliké hvězdě country, a to především hvězdě 90. let, a sice Doug Stoneovi. Narodil se v roce 56 v Newnanu, což je v Georgii, takže je to Jižan opravdu každým coulem a také tu muziku od malinka do sebe natahoval. Samozřejmě ta jeho country hudba je ovlivněna tím jihem, takže rád do ní vpašovává prvky takové té jižanské rockové hudby a trošku blues, možná i soulu. Je to krásná muzika a v 90. letech byl opravdu veliká hvězda. Možná si vzpomínáte na jeho velký hit z roku 91, který se jmenoval In a Different Light. Byl to number one hit na hitparádě Billboard. On se dokonce také objevoval ve filmech. Svůj debut si odbyl ve filmu Gordy. No ale my si ho teď připomeneme písní, kterou já jsem vždycky měl od něj moc rád a myslím si, že posluchači také. Viděl jsem několikrát, jak jí hrál živě a vždycky na koncertech měla veliké úspěchy. Ta písně se jmenuje Time. Zpívá dnešní oslavenec Doug Stone a já se na vás budu těšit samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný páteční večer.

0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou. A vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Je krátce po 21. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a i v této hodině se můžete samozřejmě těšit na spoustu krásných písniček a myslím si, že na své si přijdou milovníci country, folkové, tramské, možná i bluegrassové hudby, zkrátka pro každého něco. A taky vám musím říct, že jsem nedávno někde zaslechl, a už nevím, kde to bylo, možná někde v televizi, někdo řekl krásnou věc, pokud jste šťastní a víte to, musí být pátek. Tak vám přeji, ať se vám ten pátek vydaří.
1: Oh, miles and miles of Texas.

No a mám pro vás ten slibovaný výlet do historie. Roku 1898 otevřel fotograf Jan Kříženecký svůj filmový pavilon českého kinematografu. Roku 1910 absolvoval Jan Kašpar v Pardubicích první veřejný letadlo vlastní konstrukce. V roce 1919 inženýři Pavel Beneš a Miroslav Hain zakládají společnost Avia, co by dílnu na opravu a výrobu letadel. V roce 2008 česká Wikipedie v pozdních večerních hodinách přesáhla hranici 100 000 článků, což bylo tedy velmi významné. Wikipedie, jak jistě dobře víte, je opravdu skvělá věc, dozvíte se tam spoustu věcí. V roce 2012 Google Maps vydal nové snímky ve své službě Street View, no a nyní je pokrytí Čech téměř kompletní. Takže jestli rádi couráte tím panáčkem po mapách a díváte se na ulice, na různá místa, tak teď už by Čechy měly být opravdu kompletní. V roku 1846 se v Hobokenu v New Jersey konal první moderní baseballový zápas. V roku 1862, to je přelomové, zakazuje Kongres Spojených států otroctví na teritoriích Spojených států. A ještě jednou, v Americe v roce 1912 byl ve Spojených státech zaveden 8-hodinový pracovní den. No a v roce 1934 byla ve Spojených státech založena Federální komise pro komunikace, která reguluje rozhlasové a televizní vysílání. V roku 1961 Kuwait vyhlásil svoji nezávislost. V roce 1969 Alfred Guttmann provedl v Německu první transplantaci jater. V roce 1970 byla podepsána smlouva o patentové spolupráci, která tak usnadnila podávání žádostí o celosvětové patenty. Vždycky si u patentů vzpomenu na Járu Cimrmana, jak vždycky přišel s tím svým vynálezem pozdě. Určitě jste to viděli ve filmu, jak radil Eiffelovi s těma nožičkama a Bellovi s jeho přístrojem. V roku 1978 vyšel první z řady komiksů Garfield, no, a je populární dodnes. V roku 2002 odstartoval Steve Fossett svou úspěšnou plavbu kolem světa s balónem. No a roku 1964 byl mezi Japonskem a USA uveden do provozu první telefonní kabel. No a myslím si, že k tomuto výročí bychom si mohli dát teďka jednu písničku, kterou natočil kdysi Karel Černoch společně se Schovankami, a jmenuje se Telefoní.

0: si prosím?
1: Co sakra říci mám, vždyť já nemám plán a stěží sotva teď tu něco vykoptám. Pardon, já chci vám říct, že nemám klid a s váma chtěl bych asi

0: Karlet.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

I dneska slaví své narozeniny mnoho známých osobností. Pojďme si některé z nich připomenout. Tak v roce 1905 se narodil herec a člověk, který si myslím, že sehrál velmi důležitou roli na kulturní scéně u nás v Čechách a v Československu. A sice pan Jiří Voskovec opustil nás v červenci roku 1981. V roce 1923 se narodil skvělý herec pan Jiří Lír, kterého všichni máme rádi, i když tedy těch hlavních rolí Hauptek, jak se u divadla říká, moc nestvárnil, tak je to jeden z těch herců, těch malých, velkých rolí. Roku 1924 se narodil herec podobného kalibru, a sice pan Luděk Kopřiva. V roce 1926 se narodil významný spisovatel pan Josef Nesvadba. V roce 1936 pak sportovní novinář Jaroslav Suchánek, kterého si všichni určitě pamatujeme. Já, když jsem byl malej, tak jsem ho viděl v tom sportovním pořadu Branky body sekundy. Nebo Branky body vteřiny, já nevím, jestli to dneska ještě funguje, ale tam jsem ho viděl. A je to samozřejmě tatínek známého herce Michala Suchánka. V roce 1941 se narodil prezident, ale také ekonom a samozřejmě politik pan Václav Klaus. V roce 1942 se narodil filmový režisér a také herec Vít Olmer. V roce 1947 pak indický spisovatel Salman Rushdie a v roce 1983 anglický hráč snookeru Mark Selby. Je to skvělý hráč, který se neustále umísťuje na předních místech ve všech těch turnajích, které se po celý rok jedou po celé planetě a je opravdu výtečný. No a v roce 1941 se právě dnes také narodil textař a scénárista pan Jan Vodňanský. No a na toho bych moc rád zazpomínal písní, kterou také otextoval, a je to taková hezká hudební perlička, jmenuje se Starý pán.

Jak jsem vám v úvodu hodiny vyprávěl ten něčí vtipný bonmot o pátku, tak jsem si vzpomněl ještě na jeden. Ptali se jednoho slavného country zpěváka na to, jak se těší vždycky na víkend a zejména na sobotní noc, známou samozřejmě v Americe Saturday Night, to je pojem, který je i v mnoha písních, ale samozřejmě patří k tomu i pátek. A ptali se ho na tyto věci, jak prožívá, jak se na to těší, a nutno podotknout, že samozřejmě to vy víte, že pátek se anglicky řekne Friday a pak je ještě na F jedno slovo, velmi vulgární, to nebudu do vysílání říkat, ale když se toho country zpěváka ptali, jak to má s pátkem, tak říkal, a teď cituji, pátek je moje druhé nejoblíbenější slovo na F. Takže asi takhle. Přeji vám tedy klidný pátek, doufám, že ho prožíváte v nějaké milé společnosti, samozřejmě pokud ve společnosti country rádia, jsme o to raději, a já vám k tomu pošlu nějakou hezkou písničku. V každém případě vám přeji hezký večer a hezký poslech.

okolím se nese větru smí. Tvář prázčitou měl jako horský sráz, k těm lesům patřil jako bobří hráz. Věk těžko mohu říct, no jistě pamatoval víc, začali jsme mu říkat mistr čas.

Já měl jsem smůlu i Steve Lumberjack. Už dlouho mi skivach netížil zlatej prach, tam, kde jsme táhli mrtvej potok ten.

zlata víc než sil, tak zmizel stejně, jak se objevil. A my táhli cestou zpět, kde na nás čekal svět, na stříbře každej v duchu jed a pil. Život byl pak jeden dlouhej flán, já jezdil drožkou

0: i stopy sněžnic, kolej po saních. Jen já tu marně zkouším zas chytit štěstí za ocas, i když jenom jednou zastaví se čas. Když jenom jednou zastaví se čas. Když jenom jednou zastaví se čas. Když jenom jednou zastaví se čas.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Je pár minut po 22. hodině, posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a když jsem se na konci minulé hodiny bavil o té páteční noci a o sobotní noci, což jsou takové pojmy, které se často objevují v country písních, tak mě napadlo, že bychom si jednu takovou mohli dát. O sobotní noci v pátek nebudu zpívat, to ne, ale pustil bych vám písničku, ve které se zpívá o té páteční. Protože skvělá kapela Newgrass Revival, která je opravdovým pojmem na scéně bluegrassu zejména tedy, ale i country hudby, bohužel už nefungují, neexistují, tak kdysi na jednu ze svých desek natočila nádhernou písničku, která se jmenuje Friday Night in America, tedy páteční noc v Americe. Takže si to malinko přetavíme k nám, takže my teďka zažíváme páteční noc v Česku, v Čechách. Tak pojďme na to, přeji vám hezký poslech a příjemný večer.

Ve výčtu známých osobností, které dneska slaví své narozeniny, jsem nezmínil ještě jedno důležité jméno a tudíž bych teď moc rád poblahopřál k dnešním narozeninám jedné půvabné dámě, a sice Paule Abdul. Narodila se právě 19. června v krásném městě San Fernando, což je v Kalifornii. To jí závidím, protože tam mají opravdu 360 dní v roce modré nebe, bez deště, se sluníčkem. No a ona je nejenom tedy zpěvačka, dejme tomu z ranku R&B nebo pop, dance pop, ale je také skvělá tanečnice a choreografka. Ona začínala v roce 1980, kdy působila jako roztleskávačka basketbalového klubu Los Angeles Lakers, a ten její taneční talent objevil choreograf a obsadil ji do pár videoklipů. No a později začala sama působit jako zpěvačka teprve a velké úspěchy zaznamenala koncem 80. a začátkem 90. let. Poté se dá říct, že ta její sláva malinko ustoupila, protože řešila hlavně svůj osobní život, ale v roce 2002 se jí zase ta sláva nějak vrátila nebo obnovila, a to díky soutěži American Idol. V Česku to bylo Česko hledá superstar. A tam totiž působila jako jedna z hlavních porotců. No, ona vlastně už zpívala jako malinká, jako dítě, dokonce vystupovala v muzikálu Singin' in the Rain, tedy zpívání v dešti, po boku slavné Gene Kelly a Debbie Allen. A od malinka také poslouchala Aretha Franklin nebo Stevieho Wondera, které označuje za takový svůj hlavní hudební vliv. No, zkrátka, jak už jsem říkal, ten její hudební nebo umělecký život je velmi pestrý a já bych teď rád narozeninám Paule Abdul poblahopřál písní, jedním z jejich velkých hitů, písničkou Rush Rush. Ale abychom zůstali styloví, tak ji nebudu pouštět v originále od ní, ať mi to tedy laskavě promine, ale pustím ji v takové country verzi od zpěvačky, která se jmenuje Lacey Bordwit. Takže Rush Rush, pozdrav dnešní oslavenkyni Paule Abdul.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Nahmatat na duši klid od skupiny Na boso.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country.

No a pochopitelně ani dnes nezapomenu na pravidelné každovečerní sportovní okénko, respektive SMS soutěž sportu. Jak vám každý večer připomínám, tak letos, poslední víkend v červnu, konkrétně od 26. do 28. června, se v Řevnicích v krásném lesním divadle odehraje již 60. ročník proslulého festivalu Porta. No a na tom festivalu krom účinkujících zvučných jmen vystoupí i 14 finalistů, kteří postoupili z krajských kol a na Portě samozřejmě tam se rozhoří to klání o toho nejlepšího. No ale vy budete mít možnost posílat svým oblíbeným kapelám také hlas prostřednictvím SMSek, a to právě teď v těchto dnech. Celá ta SMSková soutěž skončí 23. června o půlnoci a vyhodnocení proběhne v neděli 28. června přímo na Portě v Řevnicích. Těch finalistů, jak už jsem říkal, je 14, takže SMSky můžete posílat na telefonní číslo 900 1106 ve tvaru Folk Mezera a teď bude vždycky přiřazeno každé číslo toho účinkujícího. Takže v dnešním případě to znamená, že teď si poslechnete písničku finalisty kapely, která se říká Hudební soubor Vášky. Bude to píseň v tomhle velkém městě. Autorem té skladby je Jan Chromý. No a SMSku na telefonní číslo 900 1106 můžete téhleté kapele, kdybyste chtěli posílat ve tvaru Folk Mezera 9.

na váš dům zývám nudou. Já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak.

pro tuto chvíli se s vámi, milí posluchači, loučím, ovšem věřím, že váš páteční večer zdaleka nekončí, že bude pokračovat. Určitě mnozí z vás mají nějaký večírek nebo nějakou letní veselici, grilovačku, popíjení, tak vám přeji, ať se vám všechno vydaří, ať se vám vydaří celý víkend, ať vám přeje počasí a budu se na vás samozřejmě těšit v pondělí od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Už teď mám pro vás připraveno mnoho nových písní do úvodní hodinky Country, všechno, co se mi líbí, takže se těším, až vám je představím. No a na závěr, když dovolíte, mám pro vás jedno krásné indiánské moudro, které zní: láska je oštěp, jímž můžeme hodit mnohokrát, ale jen jednou zasáhnout. Mějte se moc hezky a krásný páteční večer vám přeje Petr Kocman.

Je 23 hodin. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahý

a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Hele, dobrý den, dědo.
1: Dobrý.
0: Horko, víte.
1: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce natvrdo. To byly horka, pane.
0: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
1: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
0: Ano, já jsem se vás ptal, jestli ano, se tady
1: dneska to je.
0: Na křivoklád.
1: Na křivoklád, tadyhle tudy, pak to jdete úplně špatně, člověče, pak tadyhle tudy na křivoklád.
0: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
1: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Jo. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
0: To nevím.
1: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
0: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
1: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte.
0: Jo?
1: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
0: Jo.
1: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
0: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
1: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
0: Jo.
1: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
0: Tak to je zajímavý, co mi tady povídáte, ale já bych přece...
1: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
0: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší.
1: Dobře znám.
0: Já jsem totiž z Prahy, víte?
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
0: Jsem?
1: No.
0: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
0: No,
1: no nic vezlím, nic
0: tak
1: vezlím.
0: Tak vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No,
0: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se
1: tam
0: dostanu.
1: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
0: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
0: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
0: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. I když já znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
0: Kde, prosím?
1: Broumovice, Čech. Broumovici.
0: No nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takovej nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
0: Bude bych vám nebyl
1: neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takovej chlapík.
0: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
0: Kruci,
1: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
0: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
0: Vy máte nervy ze
1: železa,
0: ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
0: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jdete.
0: Co to povídám, na křivoklád.
1: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
0: Já, Já chci na Křivoklát.
1: Tak hleď, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
0: Já chci na Křivoklát.
1: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Žve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustr. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem za parného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým Nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili,
že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej